stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

vámi je Rádio Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je sobota 9. května a dnes je Národní den muškátů, takže skvělá příležitost pozvednout sklenku a oslavit historii tohoto báječného hroznu. Když otevřete láhev muškátů, můžete očekávat směs opojné broskvové, pomerančové a nektarinkové chuti. Tak na zdraví a všechno nejlepší k svátku všem ctiborům.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha polojasná, místy oblačná, ojediněle se mohou tvořit také mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti kolem 3 stupňů a lokálně i přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude oblačná až polojasná, během rána se mohou vyskytovat i mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky. K večeru pak bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů a na jihu území až 23. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Bezva kolegové,
3: bezva šéf,
2: bezva práce.
3: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a my jsme rádi, že jste s námi. Je sobota 9. května a svátek má Ctibor. Narozeniny oslaví například herec Marek Taclík, dnes je mu 53 let. Narozeninovou oslavenkyní je taky zpěvačka, klávesistka a hudební skladatelka Lída Nopová a té je 79. Všem oslavencům z Rádia Blaník blahopřejeme, mějte pohodovou noc.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Momentálně je obloha polojasná, místy oblačná, ojediněle se mohou tvořit také mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti kolem 3 stupňů a lokálně i přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude oblačná až polojasná, během rána se mohou vyskytovat i mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky. K večeru pak bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů a na jihu území až 23. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do sobotního rána s datem 9. května. Teď se pojďme podívat do minulosti. Dnes je to 53 let, co Československá televize zahájila na druhém programu pravidelné vysílání v barvě. Psal se tehdy rok 1973. První program začal vysílat barevně až o dva roky později. A co se dál stalo 9. května? Před 52 lety zahájilo pražské metro provoz na trase C. Bylo to v roce 1974 a před 50 lety byla otevřena zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem a to byl rok 1946. Tolik výročí a teď už pro vás na Blaníku máme další písničky, tak hezký poslech a pěkné ráno.
1: Rádio Blaník.

Krásný den, je sobota 9. května, svátek slaví Ctibor a před námi je přehled očekávaných událostí. Policie bude dnes dohlížet na bezpečnost v ulicích Prahy v souvislosti s fotbalovým derby Slavia Sparta. Utkání začíná v 19 hodin v Edenu. Hrad Bezděz doslova ožije, na hradě se totiž ocitnete v časech císaře a krále Karla IV. Aneb od jídla a zbrojnošů k volnému času obyvatel. Chybět nebudou ani šermířské souboje. Také na hradě Svojanov zažijete atmosféru minulých časů. Od 10 hodin se tu bude konat hradní jarmark. Nabídne prodej tradičních řemeslných výrobků nebo ukázky práce hrnčíře a kováře. Dnes se koná už 6. ročník chebského festivalu vína. Probíhat bude na náměstí Jiřího z Poděbrad a nabídne širokou nabídku vín z českých a moravských vinařství. Chybět nebude ani doprovodný program. A třeba na Karlově Hrádku na Českobudějovicku proběhne tradiční zahájení turistické sezóny s doprovodným programem. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: očarovalo vám Volvo stejně jako mě. Ať vyrážím kamkoliv, je to zážitek. Díky Svenkár za tenhle životní styl.
1: Svenkár Ostrava. Životní styl s akcentem bezpečí. www.svenkar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Zuzana Michnová a Marcias, písnička s Loisem. Hezkou sobotu, hezké ráno, za 4 minuty bude 6 a čeká nás třeba Karel Gott po 6 a písnička Chyť své dny. Marta Kubišová, Ringo Ding.
1: A lidé zvonkoví ve zvoncích zrození.
0: Lucie Bílá, Obyčejná holka.
2: Jsem jenom obyčejná holka, co si chci bavit.
0: Posloucháte Blaník a tak budeme dál hrát hezky česky. Teď ještě zprávy a počasí.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Dnešní ráno je poměrně teplé, i když na západě Čech je okolo 4 stupňů Celsia, ale na jižní Moravě už téměř 11 stupňů, na Šumavě trochu mrzne. Dnešek postupně během dne bude méně oblačný a ukáže se sluníčko, odpoledne bude svítit prakticky všude, teploty do 20 stupňů, na jihu Moravy až 22. A Kristýna Ševčíková už se směje a chystá se na zprávy.
4: Radio
5: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: V Česku hrozí nebezpečí požáru. Staré telefony je důležité odborně zlikvidovat. Fotbalová Slávie může už dnes obhájit ligový titul. Krásné ráno, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Meteorologové varují před nebezpečím požáru. Důvodem je přetrvávající sucho. Do nedělní půlnoci to platí hlavně pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Zároveň mají dbát na úsporné hospodaření s vodou. Staré telefony mohou představovat nebezpečí. Nacházet se v nich totiž mohou přístupové údaje, e-maily, kontakty nebo staré fotografie. Více říká mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
11: Pokud takový telefon není správně vymazán a resetován do továrního nastavení a následně skončí například v bazaru, sběrném dvoře nebo se dostane do nepovolaných rukou, může dojít ke zneužití těchto informací.
10: Podle Nesčivery je nejlepší staré telefony odborně a bezpečně zlikvidovat. Ústecký kraj poskytne i příští rok náborový příspěvek učitelům. Příspěvek bude ve výši 200 000 korun a náležet bude učitelům vybraných předmětů, mezi které patří matematika a chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony korun. Kraj také pokračuje v podpoře nadaných žáků. Dnes je na programu pražské derby velkých S. Fotbalisté Slávie mohou už dnes obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z 5 kol nadstavby Spartu. V případě výhry by v čele tabulky odskočili na 11 bodů. Letenští se ale nevzdají bez boje. Výkop je v 19 hodin. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů. Tolik zprávy a teď se na vás těší Jirka.
0: Ano, je to tak. Bylo 6.
3: Jirka Frélich
9: na rádiu Blaník.
0: Krásnou sobotu, hezké ráno, hned teď skupina Krištof a písnička Hned teď. A taky Karel Gott za chvíli. Buďte s Blaníkem, hrajeme vám hezky česky.

Depeche Mode a písnička Enjoy the Silent. Teď na Blaníku krátce po 6. Hezké ráno. Dnes je sobota 9. května. No a dnešním oslavencem je právě Dave Gahan, což je hlavní zpěvák britské skupiny Depeche Mode, kterou jsme si právě teď pouštěli. A když se podíváme na oslavence, tak ještě zůstaneme za velkou louží, protože právě dnes oslaví svoje narozeniny, a to 76. americký popový zpěvák a klavírista Billy Joel, který se proslavil třeba díky hitu Piano Man, který nemusíte asi znát, z roku 1973, ale hit, který složil v 29 letech, no tak ten byl obrovský, obletěl celý svět a ten si myslím, že určitě budete znát. Je to tento hit, hit Uptown Girl, dnešní oslavenec Billy Joel, 76. narozeniny, rodák z New Yorku.

0: Meky Žbirka, Marta, co bolí, to přebolí na Blaníku. Krátce po čtvrt na sedm přeji hezké ráno. Pokud jste se probudili do krásného počasí, tak je to dobře. Máte štěstí, protože na většině území je prý zataženo, ale nevím, jak to je, nechám se překvapit. Pište a volejte, jaké počasí je právě teď u vás. Pište nám SMSky na 603 118 118 anebo volejte do studia na 800 109 109. Za chvíli Marta Kubišová. A krásná písnička Ringo Ding. A pak taky Lucka Bílá. Hrajeme si hezky česky.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
2: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: Euromax.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
3: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
4: Ještě tady, Broučku, vidíš?
5: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
6: Pohodové České rádio.

0: Lucka Bílá, písnička Obyčejná holka, přesně o 6:30.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio.
0: A tak se ptáme, jak pak je dnes u vás doma, SMSky už nám chodí. Dobré ráno, 9 stupňů, hlásí Milena z Vodňan. Zataženo, neprší, nefouká, sluníčko spinká, ale ptáčkové zpívají. Všem přeje pohodovou sobotu. Mileno, zdravíme Vodňany, tedy jižní Čechy, a vydáme se na Liberecko. Tanwald, hlásí 5 stupňů, polojasno, lehce fouká, mokro. Marta nás pozdravila v SMSce, díky za to. Hezké ráno, Rádio Blaník.
2: Krásné dobré ráno, Jiříku, moc tě zdraví Jirka Cuchorišice.
0: Hej, Jirko, ahoj.
2: Já tě moc zdravím od ranní venkovní kávičky u naší řeky Úpy, kde máme pohodový počasí, jak říkáš, sice zataženo, ale máme krásných 8 stupňů Celsia, což po 6. hodině raní je příjemná teplota. Včera jsme s rodinkou opékali, bylo to nádherné, a dneska, Jiříku, se s partou chystáme na každoroční 25-kilometrový pochod Babička krajem Boženy Němcové, start Velké Svatoněvice, cíl Česká skalice. Počasí nám má přát, má být akurátní, jsem koukal, odpoledne 15 stupňů, co jsme říkali, ani teplo, ani zima, zkrátka počasí, jak má být na tu turistiku, perfektní. Takže já všem přeju, ať máte plány na tento víkend jakékoliv, ať vám výjdou na jedničku, počasí ať přeje, no a výletování zdar.
0: Dobrá, Jirko, ať se podaří.
2: Ahoj, ahoj, děkuju.
0: Tak, to byl Jirka, zdravíme tedy úplně severovýchod Čech, kousek nad Trutnovem, no a taky SMSka, která dorazila v okolí Teplic, jezdíme noviny a je studených 10 stupňů, ono by to stačilo, je tu nějaké vlezlé, píše Laďka. Laďko, zdravíme na Teplicko a okolí, uvidíme, kdo pak je na telefonu, Rádio Blaník, hezké ráno.
3: Ahoj, Jirko, Mrauto, jsme na tě zdravím.
0: Ahoj, ahoj.
3: Takže z Neratovitých mám 6 stupňů, počasí zatím teda nic moc, ale doufám, že odpoledne to bude lepší.
0: Určitě bude lepší odpoledne. Tak zdravíme Neratovice, hezké ráno.
3: Tobě přeju krásný zbytek dne a opatruj se. Díky. Čau.
0: Ahoj. A co se týká SMSky, tak Jitka nám napsala z Milína, že má zataženo, fouká slabý vítr, na teploměru žádná hitparáda, 10 stupňů a takový větřík fouká. Tak Jitko, děkujeme za SMSku, Rádio Blaník, hezké ráno, kdo pak na telefonu? Hezké ráno? Halo, halo? Halo, halo? Tak, nevadí, zkusíme druhý pokus někoho dalšího. Rádio Blaník, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady je Marek z obce Die u Znojma. Já bych řekl, že dneska je takový počasíčko, pěkný bude, jako včera, protože máme teďka po ránu 9 stupňů a odpoledne má být 21 až 22 stupňů. Ale ještě to na koupání není, jo, ale je to tak jako na přírodu, na kole, nebo tak jako na chození. Takže, no a ten majáles, ten byl hezký moc.
0: Tak zdravíme jižní Moravu.
4: Ano, děkuji, děkuji, na skle.
0: Tak a SMSka, která nám dorazila od Lucky a Danielky a Standy, tak ta mě překvapila. 16 stupňů Celsia, svítí krásně sluníčko. Vracíme se totiž z Chorvatska a jsme v Zadaru. Tak zdravíme do chorvatského krásného Zadaru a doufám, že cesta bude v pořádku a že na Nymbursko, kam jedou, dorazí tedy a bude všechno OK. Tak uvidíme, kdo pak ještě na telefonu, poslední volající, Rádio Blaník, dobré ráno.
5: Dobré ráno, Honza z Lukavy, Jirko, zdravím tě všechny posluchače.
0: Taky, Honziku.
5: Takže taky ranní kávička, dvě cigárka proběhly.
0: Dvě cigárka k tomu, ano.
5: Samozřejmě. Dobrá. A jinak teda na teploměru máme 8 stupňů nad nulou. Zatím je zataženo, ale budeme doufat, že se to vyčasí, ale po neděli prý má být zima.
0: Tak uvidíme, ale víkend bude hezký.
5: Víkend má být hezký, ale prý na úterý 12 stupňů.
0: Jo, tak to ještě nevím, ale zeptám se meteorologa, co mi na to řekne. Honziku, zdravím Boleslavsko. Zdravím Lado Boleslavsko, hezké ráno.
5: Ahoj, dobrou.
0: Dobrou, jo? Dobrá, tak hezké ráno nebo dobrou noc, podle toho, jestli to máte jako Honza. Každopádně teď skupina Queen a Friends Will Be Friends. Hezké ráno.

0: Jakub Smolík a písnička Já nic, já muzikant, já se přiznám, že písničku jsem dlouho neslyšel, ale věřím, že ji uslyšíme na Konopišti. On si Jakub Smolík pro nás vždycky připraví nějaké perličky a Konopiště poslední sobotu v květnu už je vyprodané, takže vstupenky nehledejte nikde na webu radioblanik.cz, ale pozor, v našem vysílání pro vás budeme mít dárek, a to právě vstupenky, protože jsme několik vstupenek hezky schovali do šuplíku, abychom vám mohli rozdávat, tak když budete pozorně poslouchat Blaník, možná se na to naše Konopiště dostanete úplně zdarma.
1: Koncert pro všechny bez validi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
2: Známe to všichni.
1: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
1: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.

Dvě minuty a bude 6:45. Přejeme krásné ráno z Blaníku. Za chvíli Tereza Mašková, teď ale americká zpěvačka Bonnie Bianco a francouzský zpěvák Pierre Coso a jejich duet, a ten se jmenuje Stay.

0: Blaní.
1: Rádio Blaní.
2: Hezký český.
3: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Písnička, která má taky českou verzi, Strom lásky mý od Standy Hloška, ale tu jsme si nehráli, toto byl originál. Po sedmé dál hezky česky, třeba Olympic a Slzy tvý mámy. Tomáš Klus a pak. Písnička od skupiny Turbo Hráč. A my vám budeme hrát dál hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Nejchladněji aktuálně na západě Čech a nejtepleji na jižní Moravě. Teploměr už na jižní Moravě dosáhl místy až 12 stupňů Celsia, a to například v obci Podivín, kde je těch 12 stupňů. Ve středních Čechách máme taky docela vysoké teploty. Roudnice nad Labem okolo 11, na západě Čech ale pouze okolo 5 stupňů Celsia. Dnes se během dne začne více vyjasňovat, protože ráno je zpravidla oblačné, i když někde už se sluníčko ukázalo, ale teploměr má vystoupat na 15 až 20 stupňů. Na jihu Moravy až na 22.
2: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
3: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už dnes v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen

0: dnes ve vašem deníku.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Nové EET může skončit u ústavního soudu. Mezi Ruskem a Ukrajinou začalo platit příměří. Čeští hokejisté nastoupí na švédských hrách proti Finům. Pěkné ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud výmul. Opozice považuje znovu zavedení elektronické evidence za zbytečnou byrokracii. Ve sněmovně plánuje podávat pozměňovací návrhy. Světová zdravotnická organizace v pátek potvrdila 6 případů nákazy hantavirem z 8 podezřelých. Všichni nakažení se plavili na výletní lodi v Atlantiku. Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci a způsobují dýchací onemocnění. Podle zdravotnické organizace je riziko globálního šíření onemocnění velice nízké. Washington, Kyjev i Moskva potvrdili třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce. Platí tedy od dnešního dne do 11. května. Klid zbraní má zahrnovat také výměnu tisícovky zajatců na každé straně. Americký prezident Donald Trump věří, že příměří je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru před 4 lety. Čeští hokejoví reprezentanti budou dnes na švédských hrách usilovat o druhé vítězství. Poté, co ve čtvrtek porazili domácí 3-1, nastoupí proti Finsku. V brance bude Josef Kořenář, kterému bude krýt záda Petr Kváča. Úvodní duel odchytal Dominik Pavlát. Pokračuje asistent trenéra Jiří Kalous.
5: Severské týmy, stejně tak jako Švédi, výborné bruslení, na co se zaměřujeme, samozřejmě rovnovážné stavy, to znamená 2-2, 1-1, to znamená souboje a samozřejmě potom ty systémové věci. U nás hlavně v obraném pásmu, to protože Fini mají výborný pohyb v útočném pásmu, hodně zapojou beky.
4: Utkání začne v poledne. Zatímco Češi zahájili poslední turnaj Eurohockey Tour výhrou nad dosud suverénními Švédy, Finové podlehli Švýcarsku. V celkovém pořadí už nemohou český výběr, který má jisté druhé místo, předstihnout. Tolik zprávy a pokračuje zase Jirka.
6: Ona Kristýnka totiž chtěla potlesk, tak tady ho máš.
7: Děkuji moc.
8: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
6: Já už jsem si tady totiž přichystal potlesk na dnešní den, protože ten potlesk několikrát zazní. Jakmile uslyšíte písničku od Nedvědu a dovoláte si jako třetí na 800 109 109, protože pro vás budeme mít vstupenky na letní festival Nedvědi u stánků. No ale Kristýnka nevyhrála, ale ten potlesk se jí líbil, tak si zasloužila za zprávě, teď se krásně směje.
7: A děkuji moc krát, ano. To jsi teda hodně, udělal jsi mi krásné ráno.
6: Tak jo, tak doufám, že vám taky uděláme hezké ráno, za minutu bude 7. Radio Blaník. A tady už je skupina Turbo a písnička Hráč, když jsme u té hry. A co se týká dnešního počasí, jaké počasí nás čeká, to se dozvíte za pár minut. Spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem, teď ale přejeme krásnou sobotu.

0: Ubíhá nám spolu ten čas, zpívá skupina Miraj v písničce Vedle tebe usínám, možná i vstáváte, tak přeji hezké ráno a pojďte se podívat, do jakého počasí jsme se probudili.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: A tentokrát s Vojtěchem Umlaufem z Českého hydrometeorologického ústavu přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Jaké počasí tedy máme teď?
2: Tak převažuje velká oblačnost, i když je často protrhaná, to znamená nejvíce kompaktní oblačnost je na severu a severozápadě našeho území, naopak místy polojasná obloha je například v Pardubickém kraji nebo částečně v Olomouckém kraji a teploty vzduchu klesly k 9 až 4 stupňům Celsia, ale na západě, jihozápadě Čech je na některých místech i chladněji kolem 4 nebo 3 stupňů.
0: A jaká bude sobota?
2: Čekáme většinou oblačno až polojasno, ještě ráno a dopoledne může být i zmenšená oblačnost, teď po ránu ještě s ojedinělými mlhami. Odpoledne se pak na horách mohou objevit přehánky, ale bude to jenom ojedinělá záležitost. K večeru bude oblačnosti ubývat většinou do vyjasnění. Teploty vystoupají dnes na 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území může být až 22. Na 1000 metrech na horách očekáváme kolem 11 stupňů, na Šumavě až 15 stupňů Celsia.
0: Tak já děkuji za vyčerpávající informace a budu se těšit za hodinu i s nějakým výhledem. Mějte se krásně.
2: Vám též, naslyšenou. Rádio
0: Blaník. Podíváme se pak s Vojtěchem Umlaufem na neděli a trošku dál, ale teď Lucie Šrouby do hlavy, tak buďte s námi, buďte s Blaníkem, hrajeme si dál, hezky česky.

0: Jelen a písnička za tebou, za vámi pošleme vstupenky na Nedvědy, písnička, která zazní za chvíli, ta nebude od Nedvědů, bude to třeba Marek Ztracený nebo skupina Olympic a Slzy tvý mámy, ale kdybyste slyšeli písničku od Nedvědů, tak volejte na 800 109 109, protože Nedvědi vás zvou na koncertní šňůru Nedvědi u stánku a dvě vstupenky budou toho, kdo se dovolá jako třetí právě na naše blanické číslo v okamžiku, kdy se ozvou Nedvědi. Tak poslouchejte celý víkend Blaník a držím palce, pokud chcete hrát o vstupenky.
1: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let skvělé.

0: CZ.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
3: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
4: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
5: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
6: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Skupina Olympic a písnička Slzy tvý mámy. Když jsme u té písničce, která se týká mámy, tak zítra je den matek. A na Blaníku pro vás budeme mít písničky, které jsou o maminkách, třeba Jakub Smolík.
2: O mámo, o mámo, léta jdou.
1: Maminkám zahrajeme spoustu krásných písniček, třeba tuto.
3: Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe.
1: Taky písničku třeba od Karla Gotta O mami dík, a jedné mamince pošleme tu nejhezčí kytici jejího života, obří puget od Florea.cz, a možná to bude právě té vaší mamince. Tak poslouchejte Blaník i zítra.
4: Víc nebo míň.

0: krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
0: Už od pondělí u nás na Blaníku.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
1: Pohodové České rádio.
3: Za minutu 7:45, krásnou sobotu 9. května, tady je skupina Opět a Radeček a písnička Bratři.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří, jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Tomáš Klus, písnička A pak. A pak po 8. Marcela Holanová a Ráno. A taky Věra Špinarová, Píseň svou mi tenkrát hrál. Petr Kolář, Ještě že tě lásko mám. A my jsme Blaník a tak vám dál budeme hrát hezky česky, krásnou sobotu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnešní sobota bude plná sluníčka, i když ráno je často oblačné a někde i pod mrakem a sem tam taky sprchlo, tak odpoledne už se bude vyjasňovat. Teploměr má vystoupat na 15 až 20 stupňů Celsia. Jižní Morava se může těšit až na 22 stupňů.
2: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už dnes v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi.

0: Jen dnes ve vašem deníku.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Návrh Pirátů na nižší DPH na potraviny vláda asi odmítne. Zdražuje se plyn zejména pro nové zákazníky. Národní park České Švýcarsko funguje s menším omezením. Dobré ráno, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. S nesouhlasným postojem vlády se zřejmě setká návrh pirátských poslanců. Piráti chtějí zavést další sníženou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 6% na některé potraviny a hygienické prostředky, jako jsou třeba dámské potřeby nebo dětské pleny. Podle vládního stanoviska však návrh neobsahuje přehledné a transparentní odůvodnění jednotlivých položek. Ceny zemního plynu na burze tento týden klesly, přesto zůstávají zhruba o třetinu vyšší než před začátkem americko-izraelských útoků na Irán. Dodavatelé v Česku upravují ceníky. Většina zdražení se týká nových zákazníků, kteří si vyberou smlouvy s fixací. K takovému kroku přistoupí třeba Innogy, E.ON nebo Pražská energetika. Naopak třeba ČES nebo Centropol zatím zdražovat neplánují. Lidé už mohou po rozsáhlém požáru navštívit Národní park České Švýcarsko. Uzavřená jim zůstane jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. V pravidelných tříhodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou. Plzeň zahájí rekonstrukci Americké ulice. Týkat se bude úseku od okružní křižovatky u Prokopovy ulice až po Klatovskou třídu. Jak by mělo zmodernizované místo vypadat, popíše mluvčí města Barbora Hajková.
6: Nové řešení počítá s rozšířením prostorů pro pěší, sjednocením výšky povrchů a použitím kvalitních materiálů, včetně žulové dlažby. Díky tomu vznikne ucelený městský prostor vhodný nejen pro pohyb, ale i pro pobyt.
5: Hotovo by mělo být do konce srpna. Tolik zprávy a teď je za mikrofonem zase Jirka.
0: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
7: Minutka zbývá do 8, přeji krásnou sobotu, hezké ráno. No a s meteorologem se dozvíme, jaké nás čeká počasí teď o víkendu, dnes a zítra. Já si myslím, že bude krásný víkend. Všude nám to slibovali, tak uvidíme, co se stane. Teď ale hezky česky, Petr Kolář a ještě že tě lásko mám.

0: Písnička Tančíš sama, 10 minut po 8, hezkou sobotu přejeme. Tento týden jsme se s Mirkem Táborským vydávali za krásnými výhledy na různé rozhledny a v pondělí nás zajímala Tyršova rozhledna zvaná Rozhálka. A možná vám tato rozhledna utekla v pondělí, to nevadí, máme pro vás návrat právě teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. V tomto týdnu to budou tipy na výlet, které se opakují a přesto se nikdy neomrzí. Budou to už pokolikáté výhledy a rozhledy. Nejprve vás pozvu na rozhlednu na Kapelském vrchu, která nabízí jedinečný pohled na město Žamberk i do jeho širokého okolí. Má jméno Tyršova, ale místní jí často říkají Rozálka či Rozárka. A Rozálka se tu často říká i samotnému Kapelskému vrchu. Malebná dřevěná stavba s kamennou podezdívkou byla slavnostně otevřena 28. října 1932 a pojmenována byla tehdy na počest Miroslava Tyrše, spoluzakladatele Sokola. Kdo ji zná, možná ví, že pochází z dvojčat. Navrhl ji totiž architekt Theodor Petřík ve tvaru připomínajícím husitskou hlásku. No a Petřík projektoval předtím velmi podobnou rozhlednu Hýlačku u Tábora, která v roce 2012 vyhořela a tak se žamberská Rozálka stala unikátním dílem svého druhu. Její opláštění bylo před 10 lety přetřeno na stříbřitě šedou barvu, takže i tím připomíná zmíněnou zaniklou Hýlačku. Věž měří 20 metrů a nabízí výhledy ze dvou plošin. Ta první se nachází ve výšce 16 metrů, druhá až těsně pod vrcholem. Do prvního patra vede 60 dřevěných schodů a do druhého dalších 16. Z ochozu se otevírá nádherný výhled na Orlické hory, Bukovou horu, Suchý vrch, Králický sněžník a za příznivých podmínek i na Krkonoše se Sněžkou či na polské pohraničí. V přízemí rozhledny je malá galerie s výstavou o historii stavby, která obsahuje fotografie a dokumenty z roku 1932. A za návštěvu stojí i nedaleká barokní kaple svaté Rozálie. Místní ji nechali zbudovat v roce 1682 jako poděkování za ochranu před morovou epidemií a tak je zasvěcena patronce proti moru. V interiéru je oltář s obrazem svaté Rozálie a několik historických prvků. Svatostánek je přístupný během otevírací doby rozhledny, tedy do poloviny června jen o víkendech a potom v hlavní sezóně denně. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A my jsme Blaník, hrajeme hezky česky, tady je Marcela Holanová, písnička Ráno. Krásné ráno přejeme ve 8:45 a za chvíli taky Činasky a písnička Můj svět a pak se s meteorologem vypravíme za počasím, které nás čeká tento víkend.

0: Čenasky a písnička Můj svět. Tak doufám, že vám dál budeme hrát věci šílený, ale hlavně hezky česky. Teď ale počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Vojtěch Umlauf v sobotu ráno má službu na Českém hydrometeorologickém ústavu. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak jaká nás čeká sobota?
2: Čekáme většinou oblačno až polojasno. Ještě ráno a dopoledne může být i zmenšená oblačnost. Teď po ránu ještě s ojedinělými mlhami. Odpoledne se pak na horách mohou objevit přehánky, ale bude to jenom ojedinělá záležitost. K večeru bude oblačnosti ubývat většinou do vyjasnění. Teploty vystoupají dnes na 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území může být až 22. Na 1000 metrech na horách očekáváme kolem 11 stupňů, na Šumavě až 15 stupňů Celsia.
0: Tak a slyšel jsem, že neděle má být ještě hezčí.
2: Ano, neděle bude jednoznačně teplejší, teploty už budou většinou v polohách do 600 metrů nad 20 stupni, mezi 20 a 25. Zpočátku zase bude slunečno, tedy jasno nebo skoro jasno, a během dne pak od západu bude oblačnosti přibývat, ale srážky ještě nečekáme.
0: Tak to je skvělá zpráva, přeji hezký víkend i vám.
2: Vám též, naslyšenou. Radio
0: A na Blaníku za chvíli Lucka Vondráčková, písnička V šíleném kolotoči. Tak doufám, že nejste v šíleném kolotoči a že si užíváte tento víkend.
1: Jedinečné a vyprodané.
3: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
3: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
3: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Rapera, kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera, ploty, které nestárnou. Rapera.ploty.cz.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: sebe.
1: Nedvědi a písnička Máme jen sebe.
2: Víkend s Nedvědi na Rádiu Blaník.
1: Je to tady ta správná písnička Rádio Blaník.
3: Dobrý den, Dvořáková.
1: Dobrý den, vy jste první a vyhrává třetí, tak to ještě zkuste.
3: Jo, děkuju.
1: Mějte se.
3: Mějte Blaníčku, naschle.
1: A kdo pak je druhý Rádio Blaník?
4: Dobrý den, Bezděkoška.
1: Dobrý den, druhá. Držím palce, ještě zkoušejte, rychle.
3: Jo.
1: No, uvidíme, kdo bude tady ten třetí šťastlivec. Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Wendy.
1: Wendy, já vám tleskám.
5: Děkuji.
1: Ano, vy jste ta správná třetí na telefonu, protože jste se dovolala ve správný okamžik. Tak půjdete na Nedvědy.
5: No, to jsem strašně ráda.
1: Budete si moci vybrat dvě vstupenky na jeden z festivalů Nedvědi u stánku, se jmenuje ten festival. Tak si tedy vyberte za chviličku, až dopovídáme, tak vám nabídnu některá města a řekněte mi, co plánujete ještě na víkend, kromě toho, že jste chtěla vyhrát na Blaníku a to se povedlo.
5: Jsme na chatě, takže nějaká práce a pak odpočinek.
1: Mm-hmm. Tak to máte krásný mix. Zítra má být ještě hezčí počasí než dneska, tak se nám ten víkend asi vydaří.
5: Určitě.
1: Kam vás vlastně pozdravíme teďka, do jakého města?
5: Na Seč.
1: Na Seč?
5: Česky. Ano.
1: Je, vy bydlíte u Seče.
5: No, my bydlíme v Pardubicích, ale teď jsme na Seči.
1: Paráda. Tak si to užijte a za chviličku tedy, mějte se krásně, a za chviličku tedy další písnička, stačí počkat pár desítek minut, ona zazní a bude to tato.
6: Miluju, miluju a chci si tě vzít.
1: To už je Vojta Nedvěd, písnička Miluju, další z těch výherních, jakmile zazní, je stejný model, třetí na telefonu 800 109 109 vyhrává dvě vstupenky na jeden z festivalů Nedvědi u stánků.
6: Rozhozený vlasy trávě kví.
2: Víkend s Nedvědy na Rádiu Blaník.
1: Naše posluchačka z Pardubicka tedy byla první, která měla to štěstí a vstupenky vyhrála. Teď minutu po 8:45. Přejeme hezkou sobotu, tady je Věra Špinarová a píseň Svou mi tenkrát hrála.

0: Enigma, teď na Blaníku při sobotě, hezké dopoledne přejeme. Po 9. hodině už Jarek Nohavica, skupina Čechomor a písnička Kometa.
1: Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije.
0: Taky Iveta Bartošová, Dej mi ruku.

0: protože jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Čeká nás krásná sobota, postupně se vyjasní prakticky na celém území, teploměr má ukázat do 20 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 22.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Byla klubu za 8,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už dnes v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen dnes ve vašem Deníku.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12.

0: Května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tak děti, pojďte domů.
3: Ale my jsme doma tady.
4: A je nám tu dobře.
1: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
5: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
6: Vláda na jednání HU může hlasovat o pandemické úmluvě. Ojeté pneumatiky stále končí v přírodě. Hradecká záchytka nemá dostatek personálu. Krásné dopoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda v pondělí probere stanovisko ČR na jednání Světové zdravotnické organizace. To se za 2 týdny koná v Ženevě. Podle vládního materiálu se může na květnovém jednání HU hlasovat i o takzvané pandemické úmluvě, kterou celosvětová organizace reaguje na nedávnou pandemii COVID-19. Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci. Zdarma je vybírají ale i některé sběrné dvory. V Česku i přesto končí 20% pneumatik v přírodě, u silnic nebo na dálničních odpočívkách. Úklid nelegálních skládek stojí města a správce silnic každoročně miliony korun. Hradecká krajská protialkoholní záchytka je stále bez non-stop provozu. Zařízení už přes 3 roky funguje v omezeném režimu. Důvodem je nedostatek lékařů. O její rušení kraj neuvažuje. Za první čtvrtletí letošního roku bylo na hradecké záchytce ošetřeno 221 klientů, z toho 218 přijali k pobytu. Praha 13 se chystá na otevření nové školky. O kvalitní předškolní vzdělávání je v této lokalitě obrovský zájem. To potvrzuje fakt, že polovina nabízených tříd už je plně obsazena. Co tato mateřská škola nabídne, řekne mluvčí 13. městské části Lucie Steinerová.
7: Nová mateřská škola v britské čtvrti nabídne moderní zázemí v celkem 6 třídách. Mateřská školka disponuje celkovou kapacitou téměř 150 žáků se 6 třídami s vlastním sociálním zázemím, moderní kuchyní a také prostornou zahradou s herními prvky.
6: Své brány otevře už toto září. Tolik zprávy a teď si slovo bere zase Jirka.
8: Ano, za minutu bude 9.
5: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
8: A za okamžik Iva Lecká a dnešní dobré rady do zahrady, teď ale Karel Gott a písnička Pábitelé, písnička, kde se o text v polovině 80. let postaral tatínek Terezy Pergnerové Eduard Pergner, ale psal pod pseudonymem Boris Janíček a složil tento krásný hit.

zeme zmizela jako laň lesa ze nízka. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Jarek Nohavica, Čechomor a písnička Kometa na Blaníku. Teď dobré rady do zahrady a Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Květen na zahradě není jenom o rozkvetlých záhonech a prvním sekání trávy. Je to měsíc, kdy se zahrada doslova probouzí do plné síly a zároveň období, kdy zahradník rozhoduje o tom, jak bude jeho zelený svět vypadat celé léto. Možná vás překvapí, že právě teď rostliny mezi sebou vedou tichý boj. Ne o místo, ale o pozornost hmyzu. Některé květy už začínají šidit, lákají opilovače barvou, ale nenabízejí tolik nektaru. Jiné naopak jedou naplno. Pokud chcete, aby vaše zahrada byla živá a plná včel a motýlů, sázejte druhy, které opravdu krmí. Třeba levanduly, šalvěj nebo mateří doušku. Květen je také ideální čas zpomalit. Ano, paradoxně. Mnoho lidí má tendenci všechno hned zastřihnout, uklidit, srovnat, jenže právě teď má smysl nechat některé kouty trochu divoké. Kopřivy nebo pampelišky nejsou jenom plevel. Jsou to důležité zdroje potravy pro housenky i další hmyz a bez hmyzu nebude ani ovoce. A jedna praktická rada na závěr. Zalévejte méně často, ale vydatně. Povrchové kropení vede kořeny jen k tomu, aby zůstávaly nahoře. Když ale dopřejete rostlinám pořádnou dávku vody najednou, donutíte je zakořenit hlouběji a tím pádem lépe zvládnou letní sucho. Květen na zahradě není jenom o práci, je to o pozorování, trpělivosti a někdy i odvaze nechat přírodu, aby si na chvíli poradila sama.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Sindla X, Amirka Miškechová, Cudzinka v tvojej zemi. Dnes je krásný den, před námi je sobota 9. května a čeká nás nejenom Lucka Bílá. A taky písnička Anika, ale taky náš krajánek, který vyrazí do terénu a kam přesně, to se dozvíte za chvíli, protože se nám přihlásí do našeho blanického vysílání. Tak buďte s námi a zůstaňte i celý víkend, protože nás čeká víkend zároveň s Nedvědy. Kdybyste slyšeli písničku od Nedvědů, volejte 800 109 109 a třetí volající získá vstupenku.
1: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz

0: Service.cz.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
6: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel Navínko.

0: Krajánek Rádia Blaník.
1: Je sobota, Krajánek Rádia Blaník je připravený vyrazit do terénu, tak kam to bude? Klasická otázka na blanického krajánka Martina Císaře.
2: Krásné dopoledne tobě a také všem posluchačům Rádia Blaník. Na tvoji otázku jasná odpověď. Sraz Trabantů, kousek od Jičína, a tam já rozhodně nemohu chybět.
3: To je stejně zvuk, poslouchejte. Dvojtakt. Trabantík. To je vozidlo.
4: A zase tak moc netury, protože docela ten odér jako... No, musím říci, že by to chtělo někam na čerstvý vzduch potom vyrazit, pravda.
5: Co se loupežník Romcajs s Mankou přestěhovali znova z Jičína do lesa Řáholce? Proč? Aby si cipísek užil zdravého povětří.
2: No já jsem to říkal, a když Jičín, tak samozřejmě vyrazím je za cipískem, za Mankou a za Rumcajzem. Moje reportáže ve vysílání krátce po 14. a 17. hodině. To je ode mě všechno, já vyrážím a ty se měj skvěle. Předávám slovo do studia.
1: Díky moc.
0: Jsme Blaník
6: a jedeme za vámi.
1: Tak ať to dnešní putování dopadne na jedničku, budeme se těšit taky na fotky.
6: Připomeňte si rok vašeho života.
0: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
6: na Blaníku. Pohodové české rádio. Rádio
1: Blaník. Za chvíli na Blaníku Iveta Bartošová, písnička Dej mi ruku, taky slovenská skupina Elán, Sestrička s Kramárou, teď ale Rod Stewart a jeho velký hit Sailin. Hezkou sobotu všem.

Bon Jovi a písnička It's My Life tady u nás na Blaníku, a co se týká písniček, které nás čekají hned po 10. hodině po zprávách, tak budou tady třeba Šňury a skupina Krištof.

0: taky třeba skupina Kabát, kdo ví jestli. Protože na Blaníku i po desáté dopolední budeme dál hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: A čeká nás opravdu krásný den. Teploměr má postupně vystoupat až na 20 stupňů, na jižní Moravě až na 22. Zataženo má zůstat speciálně na horách, kde se sem tam může objevit nějaká přehánka, jako třeba na Šumavě, ale i to postupně zmizí. A v neděli má být ještě hezčí počasí a teploměr do 24.
2: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu.

0: 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
3: Lidé s odchodem do penze přicházejí o peníze. Za porušení požární bezpečnosti hrozí vysoké pokuty. V Praze probíhá program u příležitosti Dne Evropy. Pěkné dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Člověk s průměrnou mzdou přichází při odchodu do penze v čistých příjmech zhruba o 17 000 korun. Průměrný vyplácený důchod je přitom nižší, než kolik by lidé považovali za přiměřené pro zachování své životní úrovně. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu. Podle průzkumu by přitom 72% Čechů považovalo za přiměřenou výši penze při nejmenším 25 000 korun. Za porušení požární bezpečnosti v klubech, barech nebo dalších nočních podnicích hrozí provozovatelům pokuty. Nejvyšší finanční postihy mohou úřady uložit za nedostatky, které ohrožují přímo bezpečnost lidí. Jsou to třeba uzamčené únikové východy nebo neprůchodnost únikových cest. Staré telefony mohou představovat nebezpečí, nacházet se v nich totiž mohou přístupové údaje, e-maily, kontakty nebo staré fotografie. Více říká mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
4: Pokud takový telefon není správně vymazán a resetován do továrního nastavení a následně skončí například v bazaru, sběrném dvoře nebo se dostane do nepovolaných rukou, může dojít ke zneužití těchto informací.
3: Podle Nesčivery je nejlepší staré telefony odborně a bezpečně zlikvidovat. V pražském interaktivním centru Zažijte Evropu se dnes mohou lidé zúčastnit rozmanitých debat, například o dospívání v digitální době, o krizi bydlení i o kariéře v evropských institucích. Akce se koná u příležitosti Dne Evropy. Program v průběhu celého dne nabídne i aktivity pro děti. Ze zpráv je to ode mě vše, teď už tu s vámi bude zase Jirka.
5: Je to tak, hezké dopoledne.
6: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
5: Za pár vteřin bude 10 a to znamená, že roztočíme slavné desky, které postupně budou zase hezky česky i díky vám, tak se nechte překvapit, jaký hit jsme si pro tentokrát připravili. Každopádně teď s 10. dopolední skupina Krištof a Šňury a za chvíli i Marek Ztracený. Hrajeme si hezky česky.

0: Rádio Blan.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Když tě život kope,

0: než to vlastně je.
1: Marek Ztracený, písnička Když tě život kope do zadku. No a za chvíli bude 10:15, jsou tady slavné desky.
2: Slavné desky, hezky česky.
1: A tak se mi to včera zdálo jednoduché, tak jsem si říkal, dnes to bude složitější. Zabrouzdáme až do Londýna, 70. léta. Vznikla britská rocková skupina Supertramp, která byla založena na počátku 70. let, ale až na konci těch 70. se dočkali svého prvního opravdu velkého hitu. A ten hit se jmenuje stejně jako celé album Breakfast in America. Takže pokud byste věděli, kdo tuto písničku zpívá v češtině, volejte 800 109 109 a když nevíte, můžete si alespoň tipnout.
2: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
1: Supertramp, rok 79, jejich obrovský hit Breakfast in America.

0: Tak to je ten slavný originál.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: No a budete se divit, má to i českou verzi a to by mě zajímalo, kdo pak mi odpoví správně. Myslím si, že dnes je to tedy náročnější. Uvidíme. Rádio Blaník.
2: Dobrý den, tady Marie z Humpolce a tuhle písničku zpívá Marie Rokrová.
0: Ne, Marie, vy to víte. Vy mě já překvapujete.
2: A ještě vám prozradím, dneska mě sleduje i syn v Anglii.
0: Aha.
2: Já jsem nahlásila, že dneska budu soutěžit, tak si to dá do paměti a dneska mě sleduje i syn v Anglii.
0: Tak zdravíme do Anglie, každopádně dala byste i název té písničky?
2: To bych nedala.
0: Nedala?
2: Nedala, teďka jako honí se mi toto a nejsem si jako jistá, tak radši nebudu hádat.
0: Dobrá. Mějte se tedy krásně.
2: Děkuju, nashledanou.
0: No, dal by někdo z vás název písničky? Tak uvidíme, kdo dál. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Marcela a já slyším a myslím, že to zpívá Marie Rotrová. Název písničky asi nedám dohromady.
0: Nevadí, ale Marie Rotrová je správně. Kam zdravíme, Marcelo?
3: Průměřice u Bechyně.
0: Tak mějte se krásně, hezký víkend. Dá někdo název písničky Rádio Blaník? Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, Jiříku. Na jméno písničky si nemůžu vzpomenout.
0: Ne, nevadí. Marie Rotrová, to jsme rozlouskli. Tak a vás tady pozdravím taky, krásný víkend, přejeme Vlasta?
4: Ano, Vlasta Vonoklasy.
0: Ano,
4: ahojky.
0: Jde se krásně. Tak, paměť na hlasy. Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Olga z Vysočiny. Já si myslím, že to je Marie Rotrová, souhlasím. A písnička se jmenuje Ty jsi tam a já zase tu.
0: Ano. Věděla jste nebo jste hledala?
5: Já jsem věděla ten název, protože tu písničku znám a byli jsme i na koncertě Marie Rotrové. Mm-hmm.
0: Tak jste úplně byla doma, věděla jste a stačilo se dovolat. Paráda. Mm-hmm. Jak je dneska na Vysočině?
5: No, tady je pod mrakem.
0: Má se vyjasňovat. Má být krásný víkend.
5: Tak doufám, že bude, protože zatím to nevypadá.
0: Užijte si ho třeba i s Blaníkem, mějte se krásně a díky za váš skvělý tip.
5: Děkuju moc, taky pěkný den přeju. Nashledanou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: A ještě jedna zajímavost. O český text se tady postarala Marie Rotrová sama.

Jsem tu, Marie Rotrová, to je česká verze té písničky, kterou jsme hledali od skupiny Supertramp, tak snad se vám líbila. Písnička je z roku 87, co se české verze týká. 8 let jsme si počkali na českou písničku v podání Marie Rotrové a myslím si, že to stálo za to. No a zítra zase slavné desky po 10. dopolední a budou hezky česky. Už se na vás těší zítra Martin Císař. No a pamatujte, že zítra je Den matek.

0: od Florea.cz. Den matek na rádiu Blaník.
1: Při sobotě na Blaníku za chvíli skupina Kabát a kdo ví jestli a taky Slováci No Name.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.
7: 10 let s

0: v Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
4: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
5: Písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A

0: slovenská skupina No Name, jejich obrovský hit, určitě první hit skupina No Name a Žili, písnička, která zazní zcela určitě i na našem blanickém konopišti, protože tamto skupina No Name pořádně rozjede, bude to poslední sobotu tohoto měsíce, tedy května, tak doufám, že už máte vstupenky, protože nejsou a nebudou, na našem webu radioblaník.cz už se všechny vyprodali, ale pozor, my pro vás máme něco speciálního. My jsme několik vstupenek schovali a budeme vám je rozdávat. Stačí pozorně poslouchat Blaník a třeba se na to naše konopiště dostanete úplně zadarmo.
1: Koncert pro všechny bezva lidi
2: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Nezapomenutelná atmosféra konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku hanácká kyselka relaxace.
5: Pohodové české rádio.
0: Na Blaníku právě teď krásná písnička Hany Zagorové Málo kdo ví a za chvíli Helena Vondráčková.

0: Trkolář a Leona Machálková, Den, kdy se vrátí láska k nám. Na Blaníku po 11. hodině další české písničky, třeba Petra Janů. Taky skupina Olympic. Mandraže, Šrouby a Matice. Ano, i hodinu před polednem si budeme na Blaníku hrát dál hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Ještě než přidáme víkendové tipy, tak musím říci, že dopoledne na mnoha místech je taky zatažené, i když sluníčko nám svítí na několika částech naší země, třeba na jižní Moravě. A jak to bude odpoledne, to už říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
2: Odpoledne se pak na horách mohou objevit přehánky, ale bude to jenom ojedinělá záležitost. K večeru bude oblačnosti ubývat, většinou do vyjasnění. Teploty vystoupají dnes na 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území může být až 22. Na 1000 metrech na horách očekáváme kolem 11 stupňů, na Šumavě až 15 stupňů Celsia.
0: A neděle bude ještě hezčí a teploměr má zítra vystoupat až na 24.
3: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy.
4: Přeji vám hezké dopoledne. Přijďte se ponořit do fascinujícího světa mlýnů a jejich historie. Dnes se po celé republice koná Den otevřených mlýnů. Na Moravě a ve Slezsku se zapojil například Starý Podvorov na Hodonínsku, Klobouky u Brna, Jalubí na Uhersko-Hradišťsku, Velké Těšany na Kroměřížsku, Řepiště nebo Přemyslovice a Partutovice na Prostějovsku a mnoho dalších mlýnů. Který to je ve vašem okolí, najdete na webu akce. V zoologické zahradě Ostrava probíhají komentované prohlídky s průvodcem, speciálně zaměřené na bonsaje. Některé miniaturní stromečky v nádobách už kvetou a je to parádní podívaná. Čeká vás asi 80 exemplářů. Prohlídky probíhají o sobotách a nedělích vždy v 11 a ve 14 hodin a trvají asi hodinu a půl. Sraz zájemců je u výběhu plameňáků nedaleko vstupu do zoo, kde si skupinku vyzvedává

0: průvodce. To byly víkendové tipy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Jirka Frélich
13: na rádiu Blaník.
14: Přesně 11. hodina dopolední, nebudeme to zdržovat, další české písničky před námi, tady je skupina Olympic jako za mlada a taky za chvíli Mantraže, takže si užívejte české písničky s Blaníkem a za chvíli jeden speciální rekord, o který se dnes pokusí hasiči.

0: znali, protože telefon bliká o 106.
1: Dobrý den, tady je Nikola.
0: Nikol, držím palce. Zkoušíte, jste první, potřebujeme třetího volajícího. Držím Nikola, palce, naschle. Kdo pak druhý? Rádio Blaník.
2: Čau Jirko, Ondra, tě zdravím.
0: Ondro, druhý.
2: Ale aspoň jsem si zavolal zase na začátek víkendu. Měj se, čau.
0: Ondro, zdravím. 800 109 109. Otázka je, kdo je třetí? Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Věra.
0: Věrko, potlesk.
3: Já jsem ti hrála.
0: No jasně. To je super, kam vás zdravíme, Věrko?
3: Jo, my jsme momentálně na Orlíku, jinak pocházíme z Polep u Litoměřic.
0: Aha, takže si užíváte na Orlíku a chystáte se koupat?
3: Na
0: karavanu. Chystáte se koupat?
3: No to, člověče, to bych musela mít podnový vářič s sebou, víte, to studený.
0: Já si myslím. Tak ale každopádně vás doufám potěšila dnešní výhra, že vás to zahřeje
3: úplně,
0: u srdce aspoň.
3: Úplně, protože medvědi to je prostě klasika a to...
0: Tak budete mít dvě vstupenky na jeden z festivalů Nedvědi u stánků. Někoho můžete vzít sebou?
3: Ano.
0: Někoho, kdo na vás bude nejhodnější?
3: A... No asi Jaroušek můj.
0: Jaroušek váš. Dobře, tak na Orlíku bude dneska pořádně veselo. Jak tam máte počasí? No. Zataženo ještě?
3: No, teď je tady tak trošku pod mrakem, ale jde to.
0: Ono se vyjasní.
3: Ale tě neprší.
0: Dvě vstupenky v kapse. Tak super, tak vás zdravím, pozdravujte toho vašeho Jarouška a ať
3: děkuju.
0: Se daří a ať si užijete koncert.
3: Ano, děkuju.
0: Mějte se krásně a co se týká naší hry, tak celý víkend vám hrajeme Brontosaury a ta další výherní, ta zní takto.
4: Budem ho něco servát, až tu nezůstane stát, na kameni.
0: Klasika na kameni kámen, 800 109 109, jakmile písničku pustíme celou a pak je důležité být hlavně třetí.
4: Rozhozený vlasy trávě kví,
5: víkend s Nedvědy
4: a Rádiu Blaník.
0: A teď už legendární ABBA, písnička Money, Money, Money. Za chvíli Mandraže nebo Lešek Semelka. Z Blaníku přejeme hlavně krásnou sobotu.

0: Lešek Semelka, písnička Zvláštní máma. Zítra, pamatujte na to, jeden matek. Zítra v neděli 10. května a tak pro vás máme písničky právě pro maminky a zítra budeme hrát ty nejkrásnější, třeba od Jakuba Smolíka.
1: O mámo, léta jdou.
0: Zítra na den matek zazní taky Holky a pro mámu.
2: Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe.
0: Skupina Olympic, Pavel Novák, Marta Kubišová, ti všichni zpívali o mamince, ale taky Karel Gott.
3: O mami, mami, mám, já díky vzdám.
0: Tak se těšte na takové písničky zítra a navíc jedné mamince pošleme tu nejhezčí kytici jejího života. Obří puget od Florea.cz, možná to bude právě té vaší mamince. Tak buďte s Blaníkem a za okamžik tady u nás na Blaníku taky Meky Žbirka.
4: Luxusní chlebíčky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
7: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televize Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
8: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
9: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
10: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, ADRY, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Pohodové České rádio.

0: Aneta Langerová, písnička Voda živá. Voda, ta bude dnes velmi důležitá. Tisíce dobrovolných hasičů z celého Česka se pokusí totiž pokořit rekord v dálkově přepravě vody. Jak v týdnu vypátral náš blanický krajánek na Vysočině, konkrétně ve Zvoli, a okolí se dnes schyluje k velikánské akci, k pokoření rekordu. S názvem Vrátíme svratku do pramene natáčel kolega Vlasta Suk. Celé video najdete taky na webu radioblanik.cz v sekci krajánek. A protože se všechno koná dneska, tak já už bych měl mít na telefonu jednoho z organizátorů, a tím je pan Jiří Sáblík. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne přeju všem posluchačům Rádia Blaník a hlavně hasičům.
0: Tak vám taky, a prozraďte, co se koná.
1: Dneska je den D, na který jsme se všichni těšili. Jsme tady na Šiklandu, jsme tady všichni proto, aby jsme pokořili 16 let starý rekord v dálkové dopravě vody. Takže momentálně jsou všechny sbory na trati a pokoušíme se zdolat rekord. Nový bude 64,2 km dlouhý.
0: 64 kilometrů?
1: Ano, přesně tak, 64,2 kilometrů. Táhneme vodu, pojmenovali jsme akci Vrátíme svratku do pramene a sajeme první stanoviště na místě, kde opouští řeka Svratka okres Žďár nad Sázovou, a pomocí hadic se jí pokusíme dotlačit až k jejímu prameni.
0: A kdybych to celé chtěl vidět naživo, tak kam bych měl dorazit? Do Zvole nebo jinam?
1: Bez Zvole jako takový neuvidí vůbec nic, aha, protože my jsme využili Šikland jako takový, jako naše zázemí, protože jsme včera tady měli obrovskou akci v hasičský veletrh s ukázkama a tak dále, takže jsme chtěli těm hasičům nějak poděkovat a ukázat jim, udělat jim pěkný víkend, ale ráno jsme se všichni rozjeli tady odsaď a není tady ani noha.
0: A kam bych se tedy měl vypravit, kdybych to chtěl vidět?
1: Od obce Nedvědice, to je kousek od toho místa startu, přes Výskou přehradu, pojedem krásnou přírodou, pod Výskou přehradou nahoru, kolem přehrady, až na rozhlednu Karasín, pak se vracíme zpátky do města Vystřice nad Perštejnem, přes který to potáhneme, a pak dál až na, myslím si, že ta svratka pramení na Žákovi, někde u Žákovy hory.
0: Tak budeme moc držet palce, aby to všechno vyšlo a rekord jste pokořili. Budeme vás z Blaníku sledovat a ještě se ozveme, ano?
1: Určitě, děkujeme moc krát a držte palce.
0: Krásnou sobotu přeji taky, užijte si i odpolední vysílání. Po 12. už Veronika Rážová bude vám hrát jenom hezky česky celou hodinu. Ode mě teď ještě Suzy Quatro a za chvíli i Činasky. Tak pěkný víkend.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Na rádiu Blaník říkej mi, s vámi už je Veronika Rážová, já vám taky něco řeknu. Já vám prozradím, co si budeme hrát v příští hodině. Budeme hrát hezky česky a tak si dáme třeba duet Lucky Vondráčkové s Radimem Flenderem. Taky tu bude Petr Novák, Hvězdičko blízkavá. A těšit se můžete i na skupinu Jelen a jejich Magdalénu. A to zdaleka není všechno. Poslouchejte Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Teď vám prozradím, jaké počasí nás dnes čeká. Naměříme maximálně 19 stupňů na většině území. Ovšem na jihu se tu a tam mohou vyskytnout i o něco vyšší teploty, až 22. Na horách kolem 11 stupňů, na Šumavě pak kolem 15. Pokud jste zvědaví na noc, tak v noci se ochladí, bude většinou 8 až 4 stupně nad nulou. V údolích až 1 stupeň a lokálně mohou hrozit i přízemní mrazíky. Tak pozor, zahrádkáři, radši si svou zahrádku zabezpečte.
2: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Přeji vám hezké poledne. Vojenská historie aneb bojové umění středověku zažijete na hradě Sovinci ještě dnes a zítra. Čekají vás dny plné napětí, řinčení zbraní, rytířské cti, dramatické střety i nefalšovaný středověký boj. Vystoupí těžko oděnci v plné zbroji, také mistr zábavy nejžádanější v Česku nebo elitní mušketýrský regiment. Nechybí zájezdové loutkové divadlo Kašpárku v svět, ani sokolnický program s ukázkami výcviku dravců, předvádění řemesel nebo bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. V Bartkově mlýně v Nivnici se dnes koná první multižánrový festival. Návštěvníky čekají nejen prohlídky mlýna, údajného rodného domu Jana Amose Komenského, ale také soutěže, přednášky a večerní koncert. Po celý den probíhají v mlýnském sadu zábavné aktivity a hry pro rodiny s dětmi. To byly víkendové tipy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Májové dny v onlineshop.cz.
9: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
11: No proto.
10: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují

0: Výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Veronika Rážová
5: na rádiu Blaník.
6: Za pár vteřin odbije pravé poledne, s vámi už je Veronika Rážová. Jsou tu krásné české písničky, celou hodinu si budeme hrát hezky česky. A na co se můžete těšit v nejbližších chvílích? Jojo Bendi, taky Lucie, anebo Lucka Vondráčková a Radim Flender. A pozor, navíc tu máme víkend s medvědy, tak poslouchejte bedlivě.
5: Hezky česky na Blaníku.

0: Hity Česky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky. Hezky česky.
0: U nás na Blaníku.

0: Posloucháte Rádio Blaník, 12 hodin, 12 minut k tomu. My jsme se i tento týden spolu s Mirkem Táborským vydávali na cesty. Tentokrát to bylo za výhledy, tak pokud jste to v týdnu nestihli, pojďme si to trošku připomenout.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí blaníci, jsem tu s dalším místem, kde se můžete krásně rozhlédnout. Je to vrchol, nedávno ještě opředený tajemstvím, tedy Šumavský poledník. Za dobré viditelnosti spatříte z věže na poledníku oba Roklany, Debrník a další šumavské tisícovky. Nicméně do roku 1991 měli toto privilegium jen vojáci, kteří střežili západní hranici tehdejšího Československa. Současná rozhledna vznikla z původní věže vojenského zařízení elektronické ostrahy státní hranice, která umožňovala sledovat rádiový provoz hluboko dovnitř území Spolkové republiky Německo. V 60. a 70. letech 20. století byl v přísně střeženém pohraničním pásmu postaven tajný vojenský objekt s krycím označením Topaz. Ten v roce 1989 přestal sloužit armádě a po letech chátrání byl upraven na rozhlednu. K té můžete vyjít 7-kilometrovým stoupáním z Prášil. Jejich okolí patřilo do vojenského újezdu Dobrá voda a tak můžete po cestě ještě potkat tabule upozorňující na výskyt nevybuchlé munice. Ostatně poblíž se nacházela i tanková střelnice. Cestou k poledníku nastoupáte zhruba 400 výškových metrů. Minete Prášilské jezero, lemované holinami. Ty jsou památkou na orkán Kyrill, který se přihnal v lednu roku 2007. Národní park tuto nemilou událost využil k výchovným účelům a vytvořil krátkou naučnou stezku s povalovými chodníčky, která přináší spoustu zajímavých informací. Vrcholu samotného poledníku dominuje zmíněná vyhlídková věž. V sousedství, kde byla budova s ubikacemi, vznikly přístřežky a posezení, v patě rozhledny se nachází příjemné občerstvení. Přes infocentrum pak můžete vystoupat vzhůru. Sice krkolomně, ale není na škodu připomenout si, jak se leze po žebříku. Zajímavostí je, že věž je třetí nejvýše položenou rozhlednou u nás. Po pradědu a věži na Boubíně, která je momentálně uzavřená kvůli porušené statice. Už proto byste měli věž na poledníku někdy zdolat. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Tak to byl Mirek Táborský na Rádiu Blaník. Děkujeme moc za takovou inspirativní procházku. No a teď už další písničky hrajeme hezky česky, třeba Petra Nováka.

0: Ještě tě mám plnou náruč, tak to je Jiří Korn. Jestli pak i tahle písnička zazní 30. května na Konopišti. Nechme se překvapit. Co je ale jisto jisté, je fakt, že dnešek, tedy 9. květen, je dnem Evropy. Tento den má už docela dlouhou historii. Jen několik let po druhé světové válce 9. května 1950 představil tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman plán hlubší spolupráce mezi evropskými zeměmi. A tak nějak přirozeně se z tohoto dne pak 9. květen stal dnem Evropy. U nás v České republice se připomíná každoročně a vždy je k tomuto výročí taková, řekla bych, poměrně vzdělávací, zajímavá, významná akce. Koná se v Praze na Národní 10. A na co se dnes můžete těšit? Na spoustu diskuzí, workshopů, nejenom pro dospělé, ale taky pro děti. Různé aktivity, soutěže, ale také hlavně prezentace členských zemí Evropské unie a jejich partnerských organizací. Dočkáte se i nějaké té poezie, natáčení podcastu. Zkrátka a dobře, pokud dnes vyrazíte na Den Evropy na Národní třídu, určitě nebudete litovat. Celá akce trvá odpoledne, celé odpoledne, takže pokud vyrazíte klidně třeba teď nebo za hodinku, pořád toho ještě dost stihnete. Tak si užijte Den Evropy a užívejte si také, jak hrajeme hezky česky tady u nás na Rádiu Blaník. Už za chviličku Miraj, opět a Radeček a Eli, Michal David a nebo skupina Jelen.
1: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky
2: a češtinu střežíme jako vzácný klenot.
1: Je to jeden z nejkrásnějších, ale také nejsložitějších jazyků na světě.
2: A někdy umí pěkně zavařit mozkové závity.
1: My ale máme Samiru.
2: A ta nám všechno vysvětlí.
1: Proč se říká,
2: co se říká.
1: Každý všední den po 10. hodině
2: na Rádiu Blaník.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
9: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
10: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
11: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
12: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
14: Co?
13: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
14: No proto.
13: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
2: České rádio.

0: Krátce po tři čtvrtě na jednu Miraj a cesta z města. No já bych se teď ráda věnovala cestě na Konopiště. Pokud se tam chystáte a pojedete autem a chtěli byste se třeba vyhnout kolonám, určitě se podívejte na naše sociální sítě, kde nás najdete jako Radio Blaník Official, protože právě tam se například náš kolega Pepa Černý věnuje tomu, jak byste se měli co nejlépe, co nejsnáze dopravit na Konopiště a abyste si to zkrátka a dobře užili. Mrkněte se tam, nejenom, že tam najdete informace o Konopišti a dopravě na něj, ale najdete na našich sociálních sítích spoustu poučných, taky zábavných a hlavně zajímavých videí. Mrkněte se tam, Radio Blaník, sociální sítě, tedy jak Instagram, tak Facebook, zásobujeme vás průběžně a já věřím, že každý si tam najde to své. Za chviličku další české písničky. Hrajeme si celou hodinu hezky česky, tak se už za pár okamžiků dočkáte třeba Michala Tučného.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
2: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
1: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu Konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.

0: Zrovna asi včera jsem četla nějaký článek, jak to dělá Maruška Rotrová, že vypadá zhruba o 20 let mladší. Tak já bych ten článek ráda dohledala, abych si to přečetla, čím to skutečně bude. Tohle byla její písnička To nic a my jedeme dál. V příští hodině se těšte třeba na kapelu Krištof. Taky to bude Tomáš Klus dokola. A nebo Kex, proč holky pláčou? Taky vám celý tento víkend nabízíme úžasné ceny, takový výjimečný dárek, kterým je vstup na koncert Nedvědů. Je tu víkend s Nedvědy na Rádio Blaník, tak dobře poslouchejte.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dá se říct, že dnes máme příjemný den. Teploty místy dosahují až 22 stupňů Celsia, a to především na jihu země. Ve většině případů ale naměříme něco mezi 15 až 19 stupni v maximech. Na horách očekávejte kolem 11 stupňů. V noci se pak ochladí a teploty se budou pohybovat většinou mezi 8 až 4 stupněm. Tu a tam se ale mohou objevit i přízemní mrazíky. Tak pozor na ně.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio

0: Přeji vám hezké odpoledne. Vychutnejte si nálož lahůdek, ať už jste vegani, milovníci masa nebo máte rádi sladké. Přijdete si na své. Pojez Fest, znamená ochutnej. A v Ostravě Dolních Vítkovicích najdete tu nejlepší, nejchutnější a nejkvalitnější gastronomii, co Severní Morava a Slezsko nabízí. Festival Pojez dělá vše proto, aby jídlo bavilo jak strávníky, tak i kulináře. Ochutnejte ty nejlepší burgery široko daleko. Největší putovní street food festival dnes přiváží poctivou gastronomii k nákupnímu centru Stop Shop ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Kromě vynikajícího jídla vás tu čeká i lahodné pití a pochopitelně i bohatý doprovodný program pro děti a dospělé. To byly víkendové tipy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír.

0: Kaufland.
1: Tak děti, pojďte domů.
2: Ale my jsme doma tady.
3: A je nám tu dobře.
4: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
5: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
0: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Veronika Rážová
1: na Rádiu Blaník.
2: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Blaník, je tu přesně 13. hodina a co vás tu čeká a nemine? Tak za chviličku třeba brontosauři, is a nebo taky Petr Kotwald. Milujem se čím dál víc. Přeju vám krásné sobotní odpoledne s českými písničkami.

0: Písnička Na kameni kámen byla další výherní písničkou tohoto víkendu s Nedvědy. My hrajeme o 2 vstupenky na jeden z koncertů festivalu Nedvědi u stánku. A vy ve chvíli, kdy zazní výherní písnička, voláte na 800 109 109. A třetí volající zkrátka a dobře vyhraje. A tím třetím volajícím je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Karel z Hostomy z Podbrdy.
0: Dobrý den, Karle, já vás moc zdravím a já vám hlavně gratuluju. Vyhráváte 2 vstupenky.
1: Děkuju.
0: Já děkuju za zavolání, je super, že jste se dovolal. Prozraďte mi, koho byste sebou vzal?
1: No určitě manželku, jestli nebude moc zlobit.
0: Jo, takhle, takhle. Tak já doufám, že manželka poslouchá, že zná tu podmínku, že nebude zlobit.
1: Poslouchá v kuchyni.
0: Poslouchá v kuchyni, tak já moc zdravím i vaši paní. A prozraďte mi, tak schválně, které místo, který termín by se vám nejvíc hodil? Máte třeba představu? 23. května Ostrava, 11. července Ústí nad Labem, Slavkov u Brna, ten bude 31. července, a nebo taková ta hezká třešnička na dortu Mikulov 7. srpna.
1: Tak to nevím.
0: A se ještě poradíte s manželkou, že jo? Jestli nebude zlobit.
1: Přesně tak. Přesně tak.
0: Tak prýma. Já vám moc děkuju za zavolání, ještě jednou gratuluju. Počkejte mi na telefonu, domluvíme se co a jak. Zatím naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Tak to se povedlo, tak já moc ještě jednou gratuluju a vy ostatní nebojte, máte ještě dost šancí. Dnes dávejte pozor, jakmile zazní písnička Panenka v trávě od Honzy Nedvěda a příbuzných, volejte. Volejte to známé číslo 800 109 109 a pokuste se být třetími, pak získáte taky 2 vstupenky.
2: Rozhozený vlasy trávě kvít,
3: víkend s Nedvědy
2: na rádiu Blaník.

0: Alice Springs a jízda na rádiu Blaník. 13 hodin 22 minut. Já jsem vám v minulé hodině prozradila, že dnešek je dnem Evropy. Dá se říct, že je to takový seriózní svátek. Ovšem existuje ještě jeden méně seriózní, řekla bych spíš vtipný svátek, který si dnes připomínáme, tedy dnes v sobotu 9. května. A tím je Den ztracených ponožek. Slaví se každoročně napříč celým světem a tento svátek, dá se říct, je věnovaný památce všech osamocených, opuštěných a záhadně zmizelých ponožek, které většinou po praní ztratili tu druhou. Takže pokud máte dneska trošku času, zkuste pohledat někde třeba v prádelníku, v pračce, podívejte se zkrátka, jestli nenajdete některou z ponožek. A když ne, vůbec to nevadí. Můžete to oslavit tím, že si třeba pořídíte nový pár. Tak já doufám, že takový den ztracených ponožek slaví i Marek Ztracený, kterého si tu rádi hrajeme. Za chviličku další písničky na rádiu Blaník, třeba Tomáš Klus anebo Roxette.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
1: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
2: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
2: Už od pondělí u nás na Blaníku.
3: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
4: Rapera. Kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera. Ploty, které nestárnou. rapera@ploty.cz.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
7: Baumax slaví 10. narozeniny.
8: 10 let s

0: na Baumax.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
3: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.

0: dostupný na parkservice.cz.
1: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, ADRY, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
2: Pohodové České rádio.

0: 30. květen, už se nám to neskutečně přiblížilo. Bude tam i Helena Vondráčková, taky Michal David, Jiří Korn. Stejně tak zaspívá i Petr Kolář, Jakub Smolík. A těšit se můžete i na Lucii Bílou. Dohromady jich bude 10 interpretů během jediného dne. A já si myslím, že se nás tam sejde opravdu velká spousta. O tom nakonec svědčí i fakt, že vstupenky jsou do poslední rozprodané, i když možná, že ne úplně tak do poslední. My jsme jich totiž pár ještě ulili, abychom mohli někoho z vás potěšit, abychom mohli o ty vstupenky, o ty poslední kousky soutěžit, rozdávat je v našem vysílání. Takže dobře poslouchejte, skutečně buďte ve střehu, ať vám to náhodou neunikne, pokud tedy svou vstupenku ještě nemáte. Jinak doporučuji, mrkněte taky na stránky radioblaník.cz, tam se dozvíte všechny podstatné informace o koncertu, o parkování a hlavně poslouchejte Rádio Blaník, protože tady se dozvíte taky úplně všechno. Za chviličku další písničky, dáme si kapelu Team Kex a nebo Robina Giba.
1: Koncert pro všechny bezva lidi
2: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: tým je tam v tom těž na Rádio Blaník 13 hodin a 55 minut. My se v příští hodině spojíme s naším krajánkem, ale taky si budeme hrát hezké české písničky, třeba jednu od kapely Slza. Těšit se ale můžete i na Ilonu Čákovou. Zavři oči, když se červenám.
1: Zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já.
0: A bude tu i legendární Levandulová od Hanky Hegerové s Petrem Habkou.
2: Budeš má Levandulová. Navždycky celá.
0: Za chvíli tu budou zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat na počasí.
3: Rádio Blaník. Počasí.
0: Tak vůbec to nevypadá špatně. Dnes na většině území naměříme do 19 stupňů, na jihu ovšem až 22. Na horách očekávejte kolem 11 stupňů Celsia. V noci se pak ochladí a teploty se většinou budou pohupovat mezi 8. až 4. stupněm nad nulou. Pozor, lokálně ale hrozí i přízemní mrazíky. Pokud jste zvědaví na zítřejší počasí, tak i zítra by to šlo. Očekávejte, že během dne bude většinou jasno až polojasno s příjemnými teplotami 19 až 24 stupňů Celsia.
3: Rádio Blaník. Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90. A Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Rezort práce řeší varianty penzí pro náročné profese. Rusko si omezeně připomnělo konec druhé světové války. Čeští tenisté pokračují na turnaj v Římě. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ministerstvo práce vidí tři možné varianty řešení penzí náročných profesí. Buď by byl pro zaměstnance s rizikovou prací dřívější důchod od státu, nebo jim by jim zaměstnavatelé povinně museli spořit na stáří. Třetí variantou je, že by jako dosud část pracovníků měla nárok na dřívější penzi a část na příspěvky na spoření od zaměstnavatelů. Ve všech verzích by se okruh pracovníků měl proti dnešku rozšířit. Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova nabízí novou expozici. Ta představuje dětství na venkově v 19. století. A víc tomu říká spoluautorka výstavy Michála Havelková.

0: Myslím, že v současnosti jsou děti prostě přehlcené hračkami. V minulosti měli buď to, co jim rodiče, prarodiče, kmotři přinesli z poutě, anebo samozřejmě měli hračky, které si vyrobili sami nebo jim vyrobili rodinní příslušníci. Tam jsou potom i takové ty drobné hry, kdy si děti hrávali s knoflíky, s kamínky, s fazolemi.
1: Nová expozice zůstane na Dlaskově statku minimálně po celou letošní sezónu. Letošní vojenská přehlídka v Moskvě byla nejslabší za poslední roky. Rusko se jím prostřednictvím připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Akce na Rudém náměstí ale byla tentokrát bez pozemní vojenské techniky. V Moskvě se dnes také s ruským prezidentem Putinem sešel slovenský premiér Fico, který se oslav zúčastnil. Tenista Tomáš Macháč odstoupil před zápasem druhého kola z Masters v Římě. Jeho soupeřem by měl být Rus Daniel Medvěděv a důvodem k odstoupení je nemoc. Z Čechů ve dvouhře zůstali na důležité prověrce před Roland Garros ještě Lehečka a Menšík. V ženském singlu pokračují Nosková, Plíšková a Bartuňková. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Veronika Rážová.
2: Veronika Rážová
3: na Rádiu Blaník.
4: 14. hodina odbyla, přeju vám krásné odpoledne a doporučuji, zůstávejte s Rádiem Blaník, protože už za chviličku tu bude taky náš krajánek. Do té doby třeba Slza, Bonnie M. anebo Činasky Hlavolam.

0: Kapela Slza a Holomráz na rádiu Blaník 14 hodin a 12 minut k tomu. To je správná chvíle na to, abychom se spojili s naším krajánkem, s naším milým kolegou Martinem Císařem, který se nám hlásí z terénu, konkrétně ze srazu Trabantů z kempu Eden u Jičína. Tak Martine, já tě moc zdravím.
1: Hezkou sobotu, krásné odpoledne, hlásí se krajánek rádia Blaník a je tu se mnou Honza Kosejk, který vlastně tenhle skvělý trabantistický sraz má pod palcem. Honzo, krásné odpoledne přeju.
2: Krásné odpoledne vám i divákům, děkuji.
1: Co tady dnes můžeme vidět?
2: Tak rozhodně jsem určitě zajet. Máme tady sraz trabantů, ale celého koncernu IFA, takže můžete tady vidět nejenom trabantíky, ale samozřejmě máme tady varburky, máme tady i motocykly, to znamená Simpsoni tady jsou tady MZ-ty, máme tady zástupce Barkasů, máme tady zástupce Garantů, máme tady i IFU nákladní, takže rozhodně na co koukat. Jsou tady jak klasický, tak upravený tuningový auta, prostě je to na co koukat. Je tu soutěž o ceny, samozřejmě s rádiem Blaník, které taky věnovali ceny pro děti. Pak tady máme prodej náhradních dílů, prodej suvenýrů, prostě super báječný.
1: Neděle, to tady ještě úplně nekončí, ještě v neděli dopoledne něco bude?
2: No, v neděli už ne, protože máme zde účastníky jak z Německa, ze Slovenska, z Polska, samozřejmě i tady ze všech koutů naší republiky, takže většinou po snídaní už je rozjezd domů, protože díky tady tomu prodlouženému víkendu nám spousta jich už najelo ve čtvrtek, takže vidíte, sraz začíná a co je tady už out, takže překvapivě nějaká účast určitě bude, i když nám trošku dneska ještě prší, ale myslím, že to bude úplně super.
1: A dneska večer to bude nějaké posezení a pohovoření o těch vozech. Vlastně Varťas a Trabant, to je, když jedu, to je stejný order, to je ten dvojtakt.
2: Tak, ano, je to tak, určitě, ale samozřejmě nevyráběly se už jenom dvoutakti, ty poslední byly i čtyřtakti, ale je to samozřejmě o tom, já říkám, my už starší malinko, nebo co jezdíme na ty setkání dlouho, je to spíš o lidech, o setkání, popovídat si, naše setkání je jedno z prvních, kde samozřejmě otvíráme, odemykáme sezónu, tedletech koncernu IFA, tedlech autíček, takže vlastně všichni si rádi po tom roce, i když jsou samozřejmě i zimní srazy, povídají, sejdou se, protože se navzájem za ty leta známe. Některý jezdí od mládí, máme tady nejstaršího účastníka, který po leta jezdí na srazy 50 let, co jsem vlastně se někde narodil, jo, takže vidíte, určitě mají si co povídat ty lidi.
1: Honzo, skvělý, děkuji za pozvánku, ať se vám letos daří a příští rok zase dorazíme.
2: Já moc děkuji a budu se na vás opět těšit jako každý rok.
1: Tolik krajánek rádia Blaník ze srazu Trabantů.
0: Martine, moc děkujeme, to bylo tedy zajímavé. Tak pokud byste chtěli vyrazit, ještě připomenu, Kemp Eden u Jičína, tam si ty Trabanty a další úžasná auta můžete užít. A další písničky si užívejte tady u nás na Rádiu Blaník. Za chviličku Ilona Čáková, taky Mel C, anebo Elani.

0: Tak to byla Ilona Čáková, Zavři oči, když se červenám na rádiu Blaník. Za 5 minut bude 14:30, čas letí, no a vy už klidně teď můžete přemýšlet nad tím, co vás v uplynulém týdnu potěšilo. Už se nám blíží ta doba, kdy to bude potěšující zpráva, takže pokud třeba máte nějaký pěkný zážitek, udělali jste někomu radost, anebo někdo udělal radost vám, klidně už teď mi pište na 603 118 118. Já pak vyberu několik těch nejlepších, nebo ne nejlepších, několik SMSek, které mi přijdou a z nich si tady uděláme takovou pěknou přehlídku toho potěšení, které vás za uplynulý týden potkalo. No a samozřejmě jednoho z vás si taky vezmu do vysílání. Do té doby si tu ale odehrajeme ještě spoustu písniček. Hrajeme vám hezky česky a tak se těšte za chviličku na Lucku Vondráčkovou, Olympic anebo Hanu Hegerovou s Petrem Hapkem.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
4: Baumax slaví 10. narozeniny.
5: 10 let skvělý

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
3: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.

Tak to byla Láska na 100 let od Lucky Vondráčkové, minutu po 3:15. Tak už jsem si říkala, jak je venku krásně, jaké máme jaro. Ale pozor, pozor, nenechte se tím hezkým počasím ukolébat, protože meteorologové slibují, že už příští týden se v Česku výrazně, ale opravdu výrazně ochladí. V pondělí bude dokonce pršet, a to na většině území. A pozor, v úterý na horách napadne sníh. Ne, že by ho mělo být nějak příliš, ale i přesto poprašek sněhu se tam může vyskytnout. Takže pokud vyrážíte na hory nebo pokud jste z vyšších oblastí, dejte si na to pozor. Ochlazení přijde společně s příchodem takzvaných ledových mužů, tedy Pankrác, Servác, Bonifác. Ti nás trošičku zmrazí, ale doufejme, že brzy se to zase zvrátí, protože už další neděli bychom se měli ohřát na sluníčku, kdy teploty budou kolem 24 stupňů. Tak, pojďme dál, pojďme se vrátit k písničkám. Za chviličku třeba No Name a nebo ABBA na Rádiu Blaník.

0: Vždycky si věděli rady.
1: Kdo ti něžně první pár pod obouval?
0: Pojďte jim za to všechno s námi poděkovat. Na Blaníku budeme už zítra hrát ty nejhezčí české písničky věnované maminkám.

Těšit se můžete i na Žentour. Proklínám. A povídat nám bude Petr Novák.

0: Tak to byla malá ochutnávka písniček, které budou na Blaníku znít mezi 15. a 16. hodinou.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak před chvílí jsem říkala, jak příští týden bude mrznout. Pojďme se ale podívat na dnešek a také na zítřek. Dnes místy naměříme až 22 stupňů Celsia. V noci budou nejnižší teploty mezi 8. až 4. stupněm. Pozor, ale lokálně v údolích se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra očekávejte 19 až 24 stupňů. I na horách bude příjemně, kolem 16. Navíc bude jasno až polojasno, takže nás čeká slunečný den. Rádio
1: Blaník. Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
12: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
17: Spor o zahrnutí plateb kartou do EET může skončit u soudu. V jednom z pražských hotelů hořelo. Plzeň se chystá na opravu sadu 35. Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud vyjmul. Podle ministryně financí Aleny Schillerové ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat. Na pražských Vinohradech zasahovali hasiči. Dopoledne hořelo v hotelu v Blanické ulici v prostorách bývalé hotelové sauny. Na místě zasahovalo několik hasičských jednotek. Z budovy museli být evakuováni hosté i personál. Dva lidé skončili v péči záchranářů. Plzeň upraví sady 35. Přibudou v nich nové stromy, záhony i modernější kiosky. Kompletní revitalizace jižní části sadů začne od pondělí a práce přijdou na 25 milionů. Změny popisuje primátorův náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar.
18: Ty nevzhledný kiosky na kebab, tak ty zmizely a bude tam nově pěkný, taky přírodně blízký kiosek jako kavárna se zelenou střechou, skrz kterou budou prorůstat stromy a je to

0: Plnění trvalkových záhonů, zeleně, stromů. V jednom místě tam bude přímo v dlažbě i připomínka těch bývalých kasáren 35. pluku. Celý ten pomník, který ten 35. pluk připomíná, tak bude přesunut do jiné, takové důstojnější polohy, než je teď.
1: Stavební práce do konce srpna omezí podélné parkování v Palackého náměstí a sníží počet parkovacích míst. Práce uzavřou také chodník. Čeští hokejisté nestačili na švédských hrách na Finy. V Ängelholmu s nimi prohráli 2-3. Nenavázali tak na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Zítra v poledne je čekají Švýcaři. V 7:30 pak trenéři oznámí nominaci na šampionát. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Verča.
2: Veronika Rážová
3: na Rádiu Blaník.
4: 15. hodina odbyla a my jedeme dál a před námi jedna hezká česká písnička, jak jinak taky uvést Hanku Zagorovou a její Studánko stříbrná. Tak krásné odpoledne.

0: Je to tak, probíhá víkend s nedvědy a pokud jste dobře poslouchali Rádio Blaník, pak jste poznali, že písnička, která nám dohrála Panenka v trávě, je píseň od Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných a že je to výherní písnička. A já čekám na třetího volajícího, který se mi na tuto písničku dovolal a tím je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Nikola.
0: Dobrý den, Nikolo, vy jste třetí volající, vy získáváte dvě stupenky.
1: Já jsem obrovský štěle, mám obrovskou radost, tak.
0: No to je krásný, já mám radost, protože z vás to úplně čiší ta radost. Prozraďte mi, Nikolo, máte ráda Nedvědy, Stefaninko?
1: No já je úplně miluju.
0: Tak to je krásný. Já si myslím, že to je naprosto ideální, když se dovolá někdo, kdo je opravdu velkým fandou a kdo bude mít velkou radost z toho, že se vydá na jeden z festivalů Nedvědi u stánku. Nikolo, tušíte třeba, jaký festival byste si vybrala, jestli byste se vydala do Ostravy, do Ústí nad Labem, Slavkov u Brna, Mikulov, co máte nejblíž, odkud nám vlastně voláte?
1: No, takhle, jelikož volám z úplného opačního konce, přímo z Aše,
0: Je
1: vlastně úplně na západě, takže nejspíš budu vybírat asi něco, nevím, možná taky musím koukat na to, kdy budeme mít volno v práci, ale asi ten Mikulov. Protože bych to pak spojila rovnou s vínem.
0: No tak to je značka ideál. Já si myslím, že pokud to uděláte, určitě budete mít takovou krásnou českou dovolenou. Navíc Nedvědi k té české dovolené doslova patří. Ještě mi prozraďte, koho vezmete sebou, kdo bude tím šťastným?
1: Můj přítel.
0: No tak to je krása. Takže dovolená, vínečko, Nedvědi a ještě romantika k tomu, že?
1: Ano, určitě.
0: Tak Nikolo, ještě jednou moc gratuluju, poprosím vás, počkejte mi na telefonu, domluvíme se, co a jak. A velká gratulace letí do Aše. Taky díky. Tak vidíte, jak je to snadné, stačí se dovolat ve správnou chvíli na to správné číslo, tedy 800 109 109. A dnes budete mít ještě jednu šanci. Prozradím, že další výherní písnička je od Brontosaurů a jmenuje se Valčíček, takže tu rozhodně poznáte. Dobře poslouchejte Rádio Blaník, protože další šanci máte i vy.
2: Rozhozený vlasy trávě kví.
3: Víkend s Nedvědy.
2: Na Rádiu Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Blaník Radio.

0: Avenue na rádiu Blaník, 15 hodin 24 minut k tomu a já jsem moc zvědavá na to, co pak vás v tomto týdnu potěšilo. Pojďte se s námi o to podělit. Čím více potěšujících SMSek, tím víc radosti pro všechny. Pište mi to na 603 118 118. Co vás potěšilo tento týden nebo kdo vás potěšil? Neváhejte se pochlubit, už za chviličku se vašim potěšujícím SMSkám budeme věnovat. Do té doby si dáme třeba Scorpions anebo Petra Nováka.
1: Jedinečné a vyprodané.
2: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
2: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky, Svencar.
10: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
11: Ještě tady broučku vidíš?
10: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
12: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.

Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a já taky říkám tak jo, protože já jsem vás vyzývala před nějakou chvílí, abyste se zúčastnili, abyste napsali na 603 118 118 a napsali mi, svěřili se mi s tím, co vás v uplynulém týdnu potěšilo. A já věřím, že člověka toho potěší skutečně moc a pokud se s námi podělíte, tak mi to pošleme dál. A znáte to, když má někdo radost a ta radost se potom násobí, když to ví víc lidí, tak přesně takhle to funguje, jako s těmi soby. Ano, ano, je to tak. A tak se pojďme věnovat vašim SMS-kám. A já jsem si vybrala hned několik z nich. Máme tu hned dvě zprávy, které, no, řekla bych, že svěřují, že jejich maminka má 80. narozeniny. A všech pět dcer se sešlo, aby s touto maminkou ty narozeniny oslavilo. A tak dávám dohromady dvě SMSky, protože u té první zprávy nebylo jméno, ale u té druhé je těch jmen hned pět. Takže to, že se sešli všichni na maminčiny 80. narozeniny, potěšilo Aničku, Milušku, Martinku, Danušku a Monču. Taky tu máme vzkaz od Pavly ze Slaného, ta přeje všem bezva víkend a píše, že jí potěšilo, že má víkend volný a může od rána do večera poslouchat naše rádio. Prý jsme super, tak my moc děkujeme. No a máme tu vzkaz i od Jáchyma, ten nám napsal, že ho potěšil západ slunce na rozhledně na kotli a taky to, že má tak skvělého bratrance, kterého má moc rád. No a máme tu ještě jeden telefonát, já zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak je tam, dobrý den.
1: Dobrý den, Verniko, moc vás zdraví Jirka a zdravím
0: vás. Já vás moc zdravím, vás je tam nějak víc, je to tak?
1: Verniko, ahoj, jo, je nás tady mrtě, užíváme si pochod babička, pomalinku se blížíme do cíle, do Ratibořic.
0: Krása.
1: A počasí nám přeje, máme 15 stupňů pod nulou a prostě je to fantastický.
0: Takže to, co vás potěšilo v tomto týdnu, se vlastně pořád ještě odehrává, je to tak?
1: Ještě se odehrává, však kluci a zařvou pořád, jak vidíš, na Blaníku se žije.
0: Tak zdravíme všechny chodce, všechny pilné chodce. Vy jste mi tady napsal, že ten pochod má 25 kilometrů, je to tak?
1: Ano, přesně tak, je to 25 kilometrů, pro kola to je 70 kilometrů, pro děti to je dětská trasa 5 kilometrů zkrátka, kdo co si vybere, tak to mám.
0: No tak to je krása. Kolik hodin to tak jdete?
1: Ježiš, velčo, my jsme vycházeli někde v 9 hodin, ale teďka do Ratiboří se blížíme, já nevím kolik je hodin, v půl čtvrtá asi. No, takže někde ve 4 hodiny budeme v cíli.
0: No tak to máte za chviličku. Za 4 hodinky jste tam. Jirko, já Přesně. děkuju, přeju vám, ať šťastně dorazíte do cíle. Zdravím celou tu vaši veselou partu.
1: Díky, Verčo.
0: Díky moc, děkuju.
1: Mějte se moc krásně.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Nejlepší rádio, naslyšenou.
0: Děkujeme. Tak to byl Jirka ze Suchovršic. Takový, řekla bych, velice aktivní posluchač. Ať už jste aktivní, anebo ať už lenošíte, zkrátka a dobře, doufáme, že vás těší i Rádio Blaník a písničky, které vám tu posíláme. Za chviličku Krištof.
2: Pohodové české rádio.

0: Nebojte, než přijdou ledoví muži, ještě se pěkně ohřejeme. Pojďme se na to podívat.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dnes většinou naměříme do 19 stupňů, na jihu Čech místy až 22. Očekávejte, že večer se ochladí a během noci se dočkáme 8 až 4 stupňů nad nulou. Lokálně se ale mohou objevit i přízemní mrazíky, a to především v údolích. Zítra čekejte jasnou až polojasnou oblouhu, ráno výjimečně i mlhu. 19 až 24 stupňů, tak to jsou zítřejší denní maxima. Na horách kolem 16. Radio
2: Blaník. Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Dětský ombudsman hledá posily do svého týmu. Na Orlickou-Ústeckou vyřeší mostní provizorium. Kanoista Fuxa zajel nový světový rekord.
0: Rádio Blaník. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se můžou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým má poskytovat pohled dětí a mladých na témata, která se jich týkají.
11: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně. Je to nastavené takovým způsobem, že s dětmi při těch setkáních budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich týkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi.
10: Zájemci se můžou hlásit do 18. května, první setkání pak proběhne 22. června. U zámrzku na Orlickou-Ústecku začne v noci vysouvání mostního provizoria nad železničním koridorem. Akce je součástí přestavby mostu na silnici 1/35. Současný most bude nahrazen novým a dalším mostem. Provizorní komunikace bude sloužit k převedení provozu po dobu stavby nového mostu. Práce omezí provoz na trati. Jaderná elektrárna Temelín otevřela nové tréninkové centrum. To se zaměřuje na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí, jako jsou třeba potrubáři, čerpadláři anebo armaturáři. Tyto odbornosti jsou klíčové při údržbě a modernizaci důležitých potrubních systémů elektrárny. Kanoista Martin Fuxa po těsném finiši vyhrál úvodní díl světového poháru. Na kilometru dokonce zajel nový světový rekord. Ve finiši původně těsně porazil Zachara Petrova z Ruska, ale nakonec se o první místo podělili. Fuxa ve své kariéře ovládl 19. závod světového poháru. Tolik zprávy Rádia Blaník a Veru, je to tvoje.
1: Veronika Rážová
9: na Rádiu Blaník.
0: Přesně 16 hodin, to je aktuální čas, posloucháte Rádio Blaník a pokračujte v tom. Já už pro vás chystám Lenku Filipovou s její dcerou Leny. Taky to bude Freddie Mercury, anebo kabáti Malá dáma. Tak krásné odpoledne.

Tak to je krásný rodinný počin Lenky Filipové a její dcery Leny. Samotní nejsme nic, taková pěkná seriálová písnička. Já mám velkou radost, že Lenka Filipová po bohužel nechtěné pauze, po nešťastné události, kdy spadla a zranila se, se vrací na pódia. Co vrací? Ona už se vrátila. První koncert po této pauze proběhl 1. května v divadle Josefa Kajetána Tyla v Třeboni. Další koncert je pak čeká 21.5. v Jindřichově Hradci. Ještě prozradím, že pokud jste měli v plánu vyrazit na dubnový koncert a měli jste lístky, tak tyto koncerty jsou přesunuty na červen tohoto roku. Takže nepřijdete o vystoupení téhle úžasné zpěvačky, která mimo jiné také po dlouhých 5 letech vydala nový singl Norské dřevo. To má na svědomí legendární dvojice Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová. Tak to jsou samé dobré zprávy od Lenky Filipové. A my jedeme dál, protože před námi jsou další písničky. Činasky, Roxette anebo Václav Neckář. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, na Rádiu Blaník.

0: Činasky, kteří před několika dny také navštívili Rádio Blaník. 16 hodin 24 minut k tomu. Mám tu takovou radostnou zprávu. Můžeme se totiž jako Česká republika chlubit a čepířit se, protože pražské hlavní nádraží se dostalo mezi světovou elitu. Je to tak. Jeden nový britský žebříček totiž hodnotil prémiové služby na významných vlakových stanicích a Praha obsadila sdílené 12. místo. Získala dohromady 61 bodů ze stovky a zařadila se tak po bok londýnského St. Pancras International nádraží a stejně tak i belgického nádraží Antwerpen Central. Takže velká gratulace našemu nádraží. Já osobně si myslím, že prošlo opravdu velkým faceliftem a že vypadá stále lépe a lépe. Tak já doufám, že to tak cítí i cestující. Ještě jednou veliká gratulace. No a pojďme se podívat, co nás čeká dál tady u nás na Rádiu Blaník. Tak třeba Marek Ztracený, Alexandra Burk a nebo Meky Žbirka. Už za chvíli.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118

0: Rapera. Kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera. Ploty, které nestárnou. rapera-ploty.cz.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
8: Umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. gvuo.cz

0: www.servis.cz.
1: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.

0: Já jsem moc ráda, že vy jste se nechali zlákat do těch sítí Blanických, že jste vyprodali všechny lístky na Konopiště, ale možná se pořád ještě mezi vámi najdou tací, kteří smutní, že to nestihli, že zkrátka ten svůj lístek nemají. A já právě pro vás mám skvělou zprávu. Už od pondělka totiž můžete tady u nás na Rádiu Blaník hrát o zbývajících pár vstupenek, které jsme si schovali právě pro takové případy, že někdo z vás bude toužit po lístku, kdy už nebude dostupný. Takže pozor, pozor, šance tu je. Už od pondělka budeme hrát na Rádiu Blaník o vstupenky, takže pořád máte šanci dostat se na Konopiště. 30. května si to tam s námi můžete užít. A nejenom s Jiřím Kornem, který dospíval, ale taky třeba s Lucí Bílou, Helenou Vondráčkovou. Zaspívat přijde i Dalibor Janda, a nebo Michal David, a stejně tak tam bude i Olga Lounová a slovenská kapela No Name. Zkrátka a dobře, vy to určitě víte. Dohromady 10 interpretů a s těmi všemi si ten den v nádherném areálu Konopiště báječně užijeme. Před námi už jsou další písničky. Za chviličku nabídnu třeba Petru Janu, anebo One More Time a Highland. A brzy už tu bude Martin Ledinský. Ten si s vámi užije zbytek odpoledne a taky večer.
1: Koncert pro všechny bez validi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

na Blaníku Ace of Base. Za 5 minut je tady 17. hodina a teď už vás zdraví a pěkné odpoledne přeje Martin Ledinský. Za chvíli počasí, taky zprávy a hned po nich Marie Rotrová s Pavlem Bobkem. Těšte se taky na svařák od skupiny Harley. A řeč dáme s Daliborem Jandou. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky čes.

0: Rádio do každého počasí.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Šelerová chce změnit plánu růstu státních výdajů. Chrást na Chrudimsku řeší bývalou továrnu ve městě. Fotbalová Slavia se dnes může stát novým mistrem. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Ministryně Alena Schillerová chce jednat s Evropskou komisí. Řešit chce změnu plánu růstu státních výdajů, což by mělo vést k udržitelnosti veřejných financí. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. Nynější plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy. Umělou inteligenci využívá čím dál víc českých firem. Pomáhá s e-maily, dokumenty a zaměstnancům šetří čas při rutinní administrativě. Odborníci ale upozorňují, že je potřeba myslet i na bezpečnost, jak upozorňuje podnikatel Ruslan Skopal.
13: Zaměstnanci by si měli vždy ověřit, jak konkrétní nástroj pracuje s informacemi a zda je vhodné do něj vkládat interní dokumenty, osobní údaje nebo třeba obchodně citlivý obsah. Druhou důležitou zásadou je kontrola výsledků. AI je často rychlá, velmi užitečná, ale nemusí být vždy 100% přesná.
12: Proto je vhodné ji vnímat jen jako asistenta. Chrást na Chrudimsku řeší nelegální bydlení v bývalé továrně. Desítky lidí už se z objektu vystěhovali a nyní je vyklizený. Majitel tam bez kolaudace ubytovával nájemníky. V druhém továrním objektu stále lidé bydlí. Město bude dál usilovat o to, aby se vystěhovali. Obě pražská S už se chystají na derby. Vedenu začne v 7 večer a pokud Slavia nad Spartou zvítězí, bude doma slavit mistrovský titul. Rozhodující utkání v nadstavbě fotbalové ligy odřídí rozhodčí Karel Rouček, který už dvakrát boj odvěkých rivalů pískal. V derby je favoritem bookmakerů i sázejících Slavia. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Ledinský.
14: Moniko, děkujeme a odbyla 17. hodina. Hezké odpoledne.
15: Martin Ledinský
16: na rádiu Blaník.
14: Za chvíli se spojíme s naším blanickým krajánkem Martinem Císařem, který zavítal na Jičínsko. Kam konkrétně, to se dozvíme za několik minut. Do té doby další písničky chystáme Harley, Adele a tady už je Marie Rotrová s Pavlem Bobkem a s tím bláznem si nic nezačínej. Hezký poslech.
17: Když od

0: Na Blaníku k vaší víkendové pohodě skupina Harley.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už jsme ve spojení s naším krajánkem, který zavítal do Bartoušova. Hlásí se nám přímo z pohádkového mlýna od Fabulína. Ahoj!
2: Hezké odpoledne, zdraví krajánek Rádia Blaník Martin Císař a je se mnou tady Eva Bouchnerová. Já vás zdravím, krásné odpoledne.
3: Dobrý den, vítejte na mlýně.
2: Vy jste spolumajitelka, to znamená, že to vlastníte vy a kdo ještě tenhle krásný kouzelný svět?
3: A ten nejúžasnější mužský na světě, můj manžel, bez kterého by to nevzniklo.
2: Co všechno tady u vás můžeme vidět a kdo vlastně tohleto?
3: Tohle je nejdůležitější postava, tady to je kouzelný dědeček Fábulín, má tady babičku pohádku, bez tý by to nešlo v pohádkovém mlýně, pak jsou tady sudičky, skřítek Baldahoj a jsme v pohádkovém světě, kde je všechno možný.
2: Co je to tady za kolíbku, kdo se tam má narodit?
3: No, ta kolíbka je tady připravená pro novou pohádku a tyhle ty tři sudičky, Albiána, Bibiána a Cypriána, čekají, až se ta nová pohádka narodí, aby jí dali něco hezkýho do vínku.
2: Řeknu vám, že jsou to překrásné loutky, kdo to vyrobil?
3: Ty loutky ty nikdo nevyrábí, ty prostě jsou a lidi s fantazí, ty je vždycky vidí. Pohádkový mlýněv na půdě bydlí čarodejnice, ale jenom hodný nemusíte se bát. Tady máme ještě pekelnou domácnost kouzelný babičky Matildy a dole jsou vodníci. A naproti v zahradě tam je čertovská kovárna a pekelný laboratorium. A aby jsme tady taky trošičku mohli poučit, tak tady máme domeček kouzlobabky Bylinky. A když nám přijedou děti ze školky, tak je tam babička Bylinka, seznamuje s tím, že třeba není nutný na kašel si hned brát antibiotika, ale že takovej lipovej čaj má taky svý kouzlo.
2: Paní Evo, díky za rozhovor, ať se vám daří a mějte se krásně.
3: Děkujeme a přijeďte za náma.
0: Martine, díky moc tobě i paní Evě a zdravím na Jičínsko do Bartoušova, konkrétně do pohádkového mlýna.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Michal David a teď troška Itálie s Drupim. Tak ať se vám hezky poslouchá. No.

0: Máma od Michala Davida. I tahle písnička v našem vysílání zazní už zítra. Na Blaníku totiž v neděli budeme hrát ty nejhezčí písničky věnované maminkám. Mámo, já teď jsem tu jenom pro tebe. A pozor, jedné mámě navíc uděláme velkou radost. Pošleme jí totiž tu nejhezčí kytici jejího života. Obří puget od Florea.cz. Možná to bude právě ta vaše máma. Tak poslouchejte Blaník a vše se dozvíte. Za chvíli na Blaníku Falco, Olympic nebo taky Dalibor Janda. A příští týden i jedna vaše oblíbená soutěž.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
1: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
2: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
2: Už od pondělí u nás na Blaníku.
3: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
4: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz

0: na Baumax.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design.cz.
2: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
3: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Na Blaníku Dalibor Janda, krásné, teď už většinou prosluněné odpoledne. Zahrady se nám probouzí do plné síly a rostliny dokonce spolu bojují. Jakým způsobem, to už vám teď prozradí Iva Lecká v repríze Dobrých rad.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Květen na zahradě není jenom o rozkvetlých záhonech a prvním sekání trávy. Je to měsíc, kdy se zahrada doslova probouzí do plné síly a zároveň období, kdy zahradník rozhoduje o tom, jak bude jeho zelený svět vypadat celé léto. Možná vás překvapí, že právě teď rostliny mezi sebou vedou tichý boj. Ne o místo, ale o pozornost hmyzu. Některé květy už začínají šidit, lákají opylovače barvou, ale nenabízejí tolik nektaru. Jiné naopak jedou naplno. Pokud chcete, aby vaše zahrada byla živá a plná včel a motýlů, sázejte druhy, které opravdu krmí. Třeba levanduly, šalvěj nebo mateří doušku. Květen je také ideální čas zpomalit. Ano, paradoxně. Mnoho lidí má tendenci všechno hned zastřihnout, uklidit, srovnat, jenže právě teď má smysl nechat některé kouty trochu divoké. Kopřivy nebo pampelišky nejsou jenom plevel. Jsou to důležité zdroje potravy pro housenky i další hmyz a bez hmyzu nebude ani ovoce. A jedna praktická rada na závěr. Zalévejte méně často, ale vydatně. Povrchové kropení vede kořeny jen k tomu, aby zůstávaly nahoře. Když ale dopřejete rostlinám pořádnou dávku vody najednou, donutíte je zakořenit hlouběji a tím pádem lépe zvládnou letní sucho. Květen na zahradě není jenom o práci, je to o pozorování, trpělivosti a někdy i odvaze nechat přírodu, aby si na chvíli poradila sama.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Ivo, díky. Za chvíli na Blaníku David Dale, Scott McKenzie a tady už je Pavol Habera.
2: Pohodové české rádio.

0: na blízku. David Dale na Blaníku, za 6 minut bude 18 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich Lucie Vondráčková s Josefem Wagnerem. V příští hodině taky fotky od skupiny Slza. Nebo Iveta Bartošová. Jsme Rádio Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude jasná až polojasná a nejnižší noční teploty klesnou k 8 až 4 stupňům, v údolích až k 1 stupni Celsia. Lokálně se opět mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra bude obloha jasná až polojasná, odpoledne a večer postupně většinou oblačná. Nejvyšší teploty vystoupí na příjemných 19 až 24 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.
2: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto.

0: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka míří výrazné ochlazení. Projeví se už příští týden, kdy v pondělí bude na většině území pršet a na horách v úterý může napadnout i sníh. Ve středu se pak podle meteorologů objeví i ranní mrazíky. Ochlazení přijde společně s příchodem takzvaných ledových mužů. Srážky ale pomůžou hlavně půdě a vegetaci, které trápí sucho. Neziskové organizace varují před koncem nápravných programů. Týká se to těch, které provozují probační a resocializační programy pro dospělé pachatele. Letos totiž ještě nedostali státní podporu. Ministerstvo spravedlnosti sice dodatečně uvolnilo 2 miliony, peníze ale míří jen na programy pro mladistvé a práci s rodinami. Na travnatý svah Žďárské Zelené hory se po roční pauze vrátilo stádo ovcí. Pomáhá udržovat stráň pod poutním kostelem, kde brání šíření náletových dřevin a vysoké trávy. Zvířata dovezl farmář Milan Daďourek.
1: Po těch asi 4 letech už prakticky jsme dosáhli stavu, který jsme čekali, že budeme mít tak za 7, za 10 let. To znamená, v první řadě zmizely prakticky všechny takové zmáhající se dřeviny i druhy, u kterých jsme to úplně nečekali, že zmizí, jako třeba ostružiny.
0: Loňovce na svahu nebyly kvůli tehdejšímu riziku šíření slintavky a kulhavky. Loď zasažená Hantavirem připluje na Kanárské ostrovy zřejmě zítra ráno, a to mezi 3. a 5. hodinou. Tamní ministr vnitra sdělil, že vyslání evakuačních letů chystají Německo, Francie, Belgie, Irsko, Nizozemsko, taky Británie a Spojené státy. Evropská unie vyšle další 2 letadla pro zbývající evropské občany. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
2: A za minutu bude 18 hodin. Hezký podvečer.
3: Martin Ledinský
4: na Rádiu Blaník.
2: Za pár minut se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali za výhledy. Za chvíli tady bude jedna z repríz a teď už pro vás máme Lucii Vondráčkovou s Josefem Wagnerem.

0: Na Blaníku skupina Slza, pěkný podvečer. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali za výhledy a právě teď pro vás máme jednu z repríz.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dovolím si vám představit další místa s mimořádnými vyhlídkami a bude to překvapivě v nížině. Mělník, kdysi královské věnné město, přitahuje návštěvníky svým historickým centrem a především zámkem. Milovníci vína jej znají jako centrum vinařství v Čechách, a to prokazatelně už od dob císaře Karla IV. Podle některých legend ještě o několik století dříve. Ale opravdu atraktivní jsou také zdejší vyhlídky. Dominantou města je hrad přestavěný na zámek a v jeho sousedství také kostel svatých Petra a Pavla s vysokou, zdaleka viditelnou věží. Zámek stojí na vyvýšené opukové skále nad jedinečným soutokem dvou našich největších řek Labe a Vltavy. A právě zámecké návrší nabízí neopakovatelné výhledy na soutok a dále do kraje. Pod Mělníkem se do Labe vlévá kromě Vltavy také Vraňansko-Hořínský plavební kanál, vybudovaný kvůli splavnosti Vltavy. Proti proudu můžete vidět ikonické secesní zdymadlo. Kdo sem přijde poprvé, často pokládá kanál při pohledu zhora za Vltavu. Ta se však spojuje s Labem o kousíček dříve proti proudu. Paradoxem soutoku je, že Vltava, ač je vodnatější a delší než Labe, zde končí a další tok se už nazývá Labe. No a přímo proti soutoku stojí vyhlídka se zajímavým příběhem. Nese jméno dobrodruha tajemného původu Enrique Stanko Vráze. Ten procestoval v letech 1880 až 1920 opakovaně severní a západní Afriku. Prošel a projel napříč Jižní Amerikou, navštívil Mexiko, Spojené státy, Japonsko, Čínu, jihovýchodní Asii i ostrovy v Tichém oceánu, včetně ještě dlouho potom neprozkoumané Nové Gvineje. Na mnoha místech byl jedním z prvních Evropanů. Na svých cestách nazbíral mnoho přírodnin, živých zvířat a uměleckých předmětů. Všude fotografoval a po návratu do vlasti napsal několik cestopisů. A proč se podle něj jmenuje právě vyhlídka v Mělníku, to vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvilku opět Radeček s Moravskou filharmonií, Dan Bárta a tady už je Iveta Bartošová.

0: Na Blaníku opět a Radeček s Moravskou filharmonií. Za 8 minut bude 6:30. Připomínám, že o tomto víkendu rozdáváme vstupenky na letní festivaly Nedvědi u stánků. Zavítat na ně můžete do Ostravy, Slavkova u Brna, do Mikulova nebo do Ústí nad Labem. A pozor, tohle je další výherní písnička.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát.
0: Hned jak u nás uslyšíte valčíček od bratrů Nedvědů a jejich skupiny Brontosauři, volejte k nám do studia na číslo 800 109 109. Kdo se dovolá jako třetí, vyhrává.
2: Zhozený vlasy trávě kví.
3: Víkend s Nedvědy.
4: Na rádiu Blaník.
0: A za chvíli na Blaníku Kvíni, Gampa nebo taky Westlife.

0: si v neděli rady.
1: Kdo ti něžně první pár podobouval?
0: Pojďte jim za to všechno s námi poděkovat.
2: Na Blaníku budeme už zítra hrát ty nejhezčí české písničky věnované maminkám.

0: od Flora CZ. Ten matek na rádiu Blaník.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
4: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
5: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
6: Patříte stejně jako já mezi volvisty. Pak musíte vědět i o servisních výhodách Svenkár Ostrava. Volva starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky Svenkár.
7: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.svenkar.cz.
8: Kdekoliv na světě.
9: A 24 hodin denně.
8: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
9: Na našem webu radioblaník.cz. Rádio Blaník.
10: Rádio Blaník.
8: Rádio.

0: Na rádiu Blaník brontosauři, ve kterých působili kdo jiní než bratři Nedvědi. A Valčíček byl tou další výherní písničkou.
1: Víkend s Nedvědi na rádiu Blaník.
0: A kdo se dovolal jako třetí? Rádio Blaník. Martin, dobrý den.
2: Dobrý den, já volám na soutěž no bratři to... Nedvědi.
0: Ano, voláte naprosto správně. Kdo tam?
2: Jirka.
0: Jirko, tak vy vyhráváte dvě vstupenky na jeden z festivalů Nedvědi u stánků.
2: Tak to velmi děkuju.
0: Jirko, můžete si vybrat jedno ze čtyř míst a termínů. Nabízím tato města Ostrava, Ústí nad Labem, Slavkov u Brna nebo Mikulov. Kam se vám to hodí nejvíc?
2: No já jsem z Prahy, co je nejblíž Praze?
0: Já si myslím, že Ústí nad Labem.
2: A tam je to kdy, nevíte?
0: To zjistíme záhy, jo, podíváme se na to společně.
2: Jo.
0: Já se podívám, vlastně už teďka, Ústí 11. července. Více si řekneme za chvilinku, jo?
2: Dobře, dobře.
0: A vy si tedy vyberete jedno místo, jo. Jeden termín, no a ještě mi tam chvilku vydržte tedy, ano.
2: Vydržím.
0: Děkuju. No a víkend s Nedvědy pokračuje a vstupenky na letní festivaly Nedvědi u stánků tu pro vás pořád ještě máme. Tohle je další výherní písnička. U stánků. Hned jak u nás uslyšíte stánky od bratrů Nedvědů a jejich skupiny Brontosauři, volejte k nám do studia na číslo 800 109 109. Kdo se dovolá jako třetí v pořadí, vyhrává.
1: Rozhozený vlasy trávě kví.
3: Víkend s Nedvědy.
1: Na rádiu Blaník.
0: No a za chvíli na Blaníku Pink a Neitrus, Turbo, anebo taky Ricky Martin.
3: Konopiště. Hlásí vyprodáno.
4: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
3: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
4: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
3: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
4: Každý všední den
3: u nás na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
3: Pohodové české.

0: jste s rádiem Blaník a za necelou minutu bude 7. A před námi jsou sobotní písničky na přání. Mezi 7 a 8 například Hana Zagorová. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo plán. Ta tady bude už za malou chvíli. V té příští hodině taky Beruška od T-Boys. Jediná, víš, co znamená. A koukám, že jste vybrali třeba taky Michala Tučného. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou k 8 až 4 stupňům, v údolích až k 1 stupni Celsia. Místy se opět mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra se probudíme do slunečného rána, obloha bude jasná až polojasná, odpoledne a večer ale čekejte více mraků. Nejvyšší teploty se dostanou na 19 až 24 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 19. hodina a písničky na přání začínají. Můžete si o ně psát s dostatečným předstihem, alespoň 3 pracovních dnů, na stránkách radioblaník.cz. Speciální formulář k písničkám na přání tady najdete v kontaktech. Svátek má Ctibor, tak přejeme všechno nejlepší a rovnou pojďme na první vaše přání. A budeme hrát Hanu Zagorovou Je naprosto nezbytné. Tuhle písničku vybral pan Václav z Tehovce. Dnes máš, Vašku, 56. narozeniny. Přeju vše nejlepší, hodně zdraví a dost úspěchů u zvířátek ti přeje Nelínka, Beruška a Pavel.
1: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku vám zpívala Hana Zagorová a teď už Nedvědi napsala Andrea z Kyšic. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naší babičku Jarušku a dědečka Jiříka z Kyšic, že je strašně milujeme a to jim z lásky posílají jejich Andrejka s Rozárkou. A máme tady taky přání, které dorazilo z Chrastína od Petry. Vše nejlepší k 70. narozeninám našeho dědy Luďka. Přeje jeho celá skvělá rodinka a Chládkovi.

0: jen sebe. Na Blaníku probíhá víkend s Nedvědy, vyvoláte i po této písničce, ale pozor, aktuální výherní písnička, jak už jsem před půl hodinou zmiňoval, jsou Stánky. Třetí na telefonu 800 109 109 po této písničce vyhrává dvě vstupenky na letní festivaly Nedvědi u Stánku. No a teď už pokračují písničky na přání. Před námi skupina ABBA a napsala Jitka ze Zakšína u Dubé. Velké přání posíláme dnešní oslavenkyni Kačce Němcové ke 30. narozeninám, která poslouchá v Zakšíně u Dubé. Milá Kačko, k tvým dnešním kulatým narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, buď zdravá, šťastná, ať se ti splní vše, co si přeješ, zůstaň stále tak skvělá, jako si dosud. Máme tě všichni moc rádi. Přání posílají Madlenka, Matěj, máma, táta, Honza, Vicky, babička, děda, Dáda, Milan, Vojta, Šíma a všichni ostatní, co tě mají moc rádi.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: na Blaníku ABBA a teď už Houby magický od kabátů napsal Vlastimír z Vacova. Dobrý večer, chtěl bych poprosit o písničku pro manželku Hanku k narozeninám a zároveň tuto píseň věnuji všem, kdo se tu dnes sešli a také nedávno oslavili svoje narozeniny, takže pro Edu, Páju, Danu a Elišku. Pokud jsem někoho vynechal, tak se omlouvám. Jo a ještě pro Blaníček, to je jasný, děkuji Vlasta, Vlasto moc krát děkujeme. No a píše taky Mamaka, jo, z Blatné, prosím o zahrání písničky pro mého Sparťana a Slávistu. Uvidíme, kdo vyhraje. Tak tady jsou na Blaníku kabáti. Hezký večer.
1: Už budem spolu navždycky.

Na Blaníku kabáti a teď už Hvězdy od skupiny Holky napsala Miluše z Humpolce. Chtěla bych nechat zahrát jedné malé slečně do Českých Budějovic k jejím narozeninám. Naše milá, hezká Andy, život běží jako voda a z tebe roste pěkná holka. Jako by to bylo včera, co se teprv narodila. Dnes své narozeniny slavíš a my tě jdeme s láskou popřát zdraví, k tomu kupu štěstíčka, vždyť si naše malá dušička, co radost a úsměv všude rozdává. Přeje babí a Karin z Humpolce. Tak my se z Blaníku připojujeme a taky přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání, teď je před námi Petr Nať, napsala Slavěna z Lovosic. Prosím o zahrání písničky pro naše kamarády Zuzku a Standu, co právě slaví krásné narozeniny. Přejeme, ať jsou spolu stále šťastní a veselí jako doposud. To přejí kamarádi Slávka a Láďa z Lovosic.

0: Na Blaníku Petr Naď, za 7 minut bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Michal David, Pavel Horňák a Markéta Muchová. A na vaše přání taky Jarek Nohavica a můj pes Monika Bagárová a za chvilku už Beruška od T-Boys. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
5: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
6: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
8: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
1: Na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď už Beruška od skupiny T-Boys a z kempu Trhovky píše Mia Ella. Písnička je pro pobavení a za vzpomínání pro moji milovanou maminku. Tak hrajeme. Hezký večer.

0: D-Boys na Blaníku, teď už báječná ženská od Michala Tučného. Písničku vybrala Simona Spacova, která píše: Milý dědečku, k tvým krásným 80. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu radosti a pohody. Děkujeme ti za tvou lásku, podporu a péči, kterou nám celý život dáváš. Jsme moc rádi, že tě máme a moc si tě vážíme. Krásné narozeniny ti přejí manželka Marie, synové Jiří a Lukáš s manželkami, vnoučata Jiří s partnerkou Kristínou, Simona, Michal, Lucie a pravnučka Lejnka.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky

0: Michal Tučný na Blaníku a teď už Monika Bagárová a Vysněná, napsal Tomáš z Humpolce. Naší milované Pavlínce přejeme vše nej k 10. narozeninám. Zdravíčko, štěstíčko a vše, co si sama přeješ, máme tě moc rádi. Písničku posílá maminka, tatínek, bratři Tomáš a Lukáš a pejsek Andík.
1: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Monika Bagárová na Rádiu Blaník, teď už Michal David s Pavlem Horňákem a Markétou Muchovou a to se oslaví. Napsala Radka Stachová, milá Sárinko, k tvým krásným 9. narozeninám ti přejeme, ať jsi šťastná, zdravá a stále veselá slečna. Ať máš hodně úspěchů ve škole i v tancování, ať máš spoustu kamarádů a ať se ti splní všechny sny a přání. To ti ze srdce přeje mamka Evička s taťkou, bráchové Lukáš a Ondra s přítelkyní Ačkou. Hezky to oslav.
1: Rádio Blaník.

Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová na Blaníku. A teď už Můj pes od Jarka Nohavici, píše Jiřina z Českého Těšína. Vážení, v těchto dnech slaví významné jubileum pan Filip, trenér, kamarád, úžasně obětavý člověk, moře zdraví, rybník štěstí, náruč lásky, vám přejeme u příležitosti vašeho jubilea. Vaši přátelé se svými pejsky, díky za všechno.

je krov. Mezi psy, co chlup, to schvost, co zub, to hrouda zlata. Ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lorda.

krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psímu sousoší od pondělí do soboty pro lepší. Můj pes je rek hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap

0: No maso a kosti, kouše debilný hosti, Irak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is dog number one, yeah.
1: Jaromír Nohavica na Blaníku, můj pes, no a teď už Summer Love od skupiny Miraj. Napsala Veronika z Ostravy, mému milému bráškovi přeji vše nejlepší, velké srdce, hodně lásky a štěstí v rodině. Do Liberce zdravíme Barču, která píše, chtěla bych zahrát písničku pro syna a přítele do dopravního podniku a všem a hlavně mojí rodině do Kladna. Děkuji, Bára.

0: Miráj na Blaníku, za chvilku už šálek šípkového čaje od Aleše Ulma.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
0: A teď už ten slibovaný Aleš Ulm, napsala Helena z Tišic. Prosila bych zahrát písničku pro moji mamku, paní Helenu Přibylovou z Nové Vsi, která dneska slaví 85. narozeniny. Hodně štěstí a hlavně zdraví přejí dcery a vnoučata. A my z Blaníku se přidáváme a taky paní Helence přejeme všechno nejlepší.

Na Blaníku jsme si dali šálek šípkového čaje, tohle byl Aleš Ulm a teď na vaše přání skupina Jelen a Ještě jednu noc. Napsala Zdeňka z Blatné. Dobrý den, zdravíme Rádio Blaník a prosíme o zahrání písničky od skupiny Jelen pro naše berušky a moje úžasné vnučky Laurinku a Sárinku. Vše nejky přeje babi Zdeni.

0: Jeleni na Blaníku teď už máma od skupiny Lunetic, napsala paní Anna ze Sedlčan. Naše milá maminečko, babičko a prababičko, přejeme ti všechno nejlepší k tvému životnímu jubileu. Máme tě moc rádi.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio.

0: Lunetik na Blaníku za 3 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše přání a v nich už za chvilinku Saxána od Petry Černocké. Vybrali jste taky Pavla Nováka. Nebo Kabáty. Jsme Rádio Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná a nejnižší noční

0: Správa.cz.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
3: Za minutu bude 8, písničky na vaše přání pokračují, teď už Saxána od Petry Černocké. A napsal Pavel z Horního Jiřetína. Milý Blaníčku, chtěl bych tímto poděkovat všem čarodějům a čarodějnicím, kteří se zúčastnili průvodů z Horního Jiřetína a tak jsme se určitě všichni pobavili. Taky děkuji všem chlapům a chlapcům za to, jak byli šikovní při stavění Májky. Kluci jste borci, když tu Májku přinesete až z lesa na svých bedrech. Děkuji i svým dcerám, vnučkám a sestře Janě za to, že mě vzali mezi sebe. Pavel z Černic, někdy ze Žatce.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Petra Černocká, teď na vaše přání Marek Ztracený a Vítr do plachet, napsala Jaroslava Sklatov. Milí Blaníku, prosím zahrajte synovi Adamovi písničku k 17. narozeninám, které oslavil 6. května. Milý Adámku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Písničku posílá celá rodina. Své přání poslal taky Milan ze Sedlice u Blatné. Zahrajte pro naší dceru Sárinku Beránkovou ze Sedlice, která dnes slaví 7. narozeniny. Z celého srdce přejeme ten nejkouzelnější den plný smíchu, radosti a splněných přání. Ať se ti každý den rozzáří jako pohádka, ať máš kolem sebe samé dobré kamarády a ať tě nikdy neopustí tvoje úžasná fantazie. Jsme na tebe moc pyšní a máme tě nesmírně rádi. Zůstaň pořád tak veselá, milá a jedinečná, jaká jsi. Taťka Milan, mamka Gáby, ségra Laurinka a Šelbinka. Tak tady je na Blaníku Marek Ztracený. Hezký večer.

dojde den. Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už Činasky a Každý ráno, napsal Pavel z Lanškrouna. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Mášu a Pavla na chatu do Lanškrouna. Moc rádi vás posloucháme, děkujeme. No Pavle, my děkujeme vám, tady jsou Činasky.

Na Blaníku Činasky a teď už na vaše přání Nádherná láska od Pavla Nováka. Píše Kristýna z Brodku u Konic. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro naší milovanou babičku, která zítra oslaví krásné 75. narozeniny. Babičko, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka a úsměv na tváři. Tohle všechno ti přeje dcera Alenka s Mírou, vnučka Kristýnka s Marťou a vnučka Kačenka s Míšou.

0: Na Blaníku vám zpíval Pavel Novák a teď jsou před námi Valda Gang a Opičáci. Napsal Jiří ze Žďáru nad Sázavou. Milý Blaníčku, zahrajte písničku naší mamince, babičce a prababičce k 85. narozeninám. Ať je tak stále čilá, kvete jí tak krásná zahrádka a hodně zdraví do dalších let přejí všichni, co se sešli ve Žďáru nad Sázavou.
1: Blaník Radio.

0: Na Blaníku solidní nářez od Valda Genka, teď už Hana Zagorová Usnul nám spí. Píše Veru, prosím o zahrání této písničky pro nejúžasnějšího syna, který nám dělá jen radost.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky.

Na Blaníku vám zpívala Hana Zagorová, teď je před námi Pohoda od kabátů. Napsala Monika Skerska, milý Pepíčku, Josefe, Karle, 70 je jen číslo, pravý život začíná teď. Díky tobě víme, jak si v životě poradit. Tvoje laskavost a velké srdce nás drží pohromadě. A tvoje energie, tu ti fakt závidíme. Máme podezření, že jedeš na tajný turborežim. Tvůj humor funguje vždycky, i když jsme na pokraji svých sil. Vždy nás rozesměješ a donutíš nás zabrat. Přejeme ti hlavně zdraví, radost a ještě spoustu let, kdy společně budeme rejdit. Máme tě rádi, rodina. I z Blaníku přejeme Pepovi všechno nejlepší a zdravíme do Kerska.

0: Na Blaníku dohrávají Kabáti, za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Karel Gott. Nebo taky, co tady ještě chystáme? Koukám, že jste vybrali Olgu Lounovou, Sílu starých vín od Škvoru a Za malou chvíli pro mámu od skupiny Holky. Písničky na přání tu dnes budou skoro do 9:30.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
7: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi skupina Holky a pro mámu napsala Miluška Zvojková. Mamčo Aničko Doležalová, přeji ti krásný, už 80. narozeninový den. Hodně lásky, zdraví, optimismu, radosti, úsměvů, pohlazení, prostě vše, co se špatně balí. Ale světlo tyto úžasné věci žhaví, vše špatné hoď za záda a vepředu, ať je jen dobrá nálada tvá Miluška. Napsala taky Šárka z Rodné, milý Blaníčku, dnes je to už 8 dlouhých let, co nás navždy opustila. Naše milá manželka, maminka a babička Eva Holubová z Pacova. Stále s láskou na ní vzpomínají manžel Jaroslav, dcera Šárka, zeď Zdeněk a vnoučata Monika, Jakub a Mareček. Nikdy nezapomeneme. A ještě tu máme přání ze všetat od Anety. Naše milovaná maminko, z celého srdce ti přejeme všechno nejlepší k tvým narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstí, lásky, optimismu a životního elánu. Jsi nejlepší maminka na světě, máme tě moc rády. Anetka, Verunka a Šárinka.

0: Na Blaníku holky a teď už síla starých vín od škvorů, píše Michaela ze závisti u Nové Vsi pod Pleší. Jo, a je to pro mého milovaného manžela, píše Michaela, je to pro manžela Martina ke 40. narozeninám. Si pro mě tím nejlepším manželem a parťákem do života, přeji si, aby byl tvůj život plný radosti, splněných snů a aby ses vždy cítil tak šťastný, jako se s tebou cítím já. Vše nejlepší, lásko, miluji tě, tvoje Myšička.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku skupina Škvor a teď už Kelly Family, píše Marcela Spacová. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naší maminku a babičku, paní Evu Holubovou Spacová, která na nás hledí už 8 let z nebíčka. Maminko a babičko, moc nám tu chybíš a stále na tebe vzpomínáme. Dcera Marcela a vnučky Lenka, Michala a Nikola. Zdravíme taky do Šumovaldu, odkud píše paní Marie. Všechno nejlepší k zítřejšímu dni matek přeje mamince Marii a také všem maminkám v domě Trčice 229, rodina Šumná ze Šumovaldu. Tak zdravíme a z Blaníku posíláme Kelly Family.

0: Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už je před námi Olga Lounová, Memento Mori. Napsal Marek z Hradce Králové. Milí Blaníku, zítra se bude hrát všem skvělým maminkám, ale dneska jenom té nejlepší na světě. Zahraj prosím mamince Alence z Hradce Králové. Mami, děkuju za vše, ale hlavně za to, že jsi. Objímá a líbá tě tvůj milující syn Marek.
1: České rádio.

0: Lounová na rádiu Blaník a teď už Být stále mlád od Karla Gotta. Písničku vybral pan Franta z Určic. Tuto píseň bych chtěl zahrát paní Dadákové z Určic, ať je stále happy, jak dva grepy. Váš František.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Na Blaníku Karel Gott a teď už před námi skladba Black Velvet a vypadá to na velmi důležitou žádost od posluchače Jana z Českých Budějovic. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Pavlínku. Pavlínko, jsem moc rád, že jsem tě potkal před 25 lety a stále spolu bojujeme v tom dobrém smyslu, tak doufám, že do toho už konečně práskneme. Takže Pavlínko, vezmeš si mě? Tvůj Honzík.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Honza Nedvěd a Odpusť napsala Kateřina z Prahy 10. Dobrý den, prosím o zahrání této písničky do Plzně pro Michala Nováka. Míšo, všechno jen to nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám. Líbá tě holka na jednorožci a myšpulín, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

0: Odpusťte, ale ani tohle není výherní písnička od Nedvědů. Na Blaníku sice probíhá víkend s Nedvědy, vyvoláte i po této písničce, která se jmenuje Odpusť, ale aktuální výherní písnička je tahle. Stánky, třetí na telefonu 800 109 109 po této písničce vyhrává dvě vstupenky na letní festivaly Nedvědi u Stánků. Tak si počkejte, až začne právě tahle písnička od začátku hrát. Za 3 minuty bude 9 a písničky na vaše přání pokračují, budou tu zhruba do 9:30. A na co se můžete těšit? Tak například na kardinály Zdeňka Merty s Petrou Černockou. Bude tu i narozeninová od Jarka Šimka. Tohle je přání pro tebe. Nebo skupina Olympic. Kdo tě hladí? Na Blaníku vám dál hrajeme na přání a hlavně taky hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou k 8 až 4 stupňům, v údolích až k 1 stupni Celsia. Místy se opět mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra se probudíme do slunečného rána, obloha bude jasná až polojasná, odpoledne a večer, ale čekejte více mraků. Nejvyšší teploty se dostanou na 19 až 24 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
0: Písničky na přání pokračují, teď už kardinálové

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už je před námi narozeninová od Jarka Šimka a k tomu spousta vašich gratulací. Napsala Jaroslava Sklatov: milý Blaníku, zahraj prosím písničku pro mé sestřičky Lidušku z Číhaně a Vendu z Liberce, které 6. května oslavili krásné 50. narozeniny. Milé sestřičky, přejeme hlavně pevné zdraví a jako starší vám dám jednu radu. 50. to teprve začíná, písničku posílá Jája s celou rodinou. Máme tady přání taky od Pepy z Bělušic. Švancaříčku, posílám ti písničku pro radost k tvým narozeninám, mám tě rád, musí líček. Z Jiren nám píše: Eva, milý Blaníčku, prosíme o zahrání pro paní Irenu Sobotovou, která měla 7.5. narozeniny, tak dodatečně, ať každý den je důvod k úsměvu a kolem sebe dobré lidi potkáváš, ať zdraví, štěstí a pohoda tě provází od rána do večera, ať srdce stále mladé zůstává a život krásné chvíli rozdává. Krásné chvíle asi tu mělo být rozdává. K narozeninám vše nejlepší, protože ty si zasloužíš jen to nejhezčí, to ti přeje Eva, Lukáš a Mikulka. Z Liberce své přání poslala Kateřina. Chtěla bych zahrát pro naší babičku Ingrid, co měla v sobotu svátek, že přejeme se synem Tadeáškem všechno nejlepší k svátku a hlavně zdraví. Máme vás rádi, Katka a Tadík. A z Ústí nad Labem napsala Zuzana: naše milovaná Jájo, přejeme ti k tvým zítřejším kulatým narozeninám zdraví, štěstí a ještě spoustu krásných zážitků, a to přeje tvůj manžel Pája a s ním celá rodina Fridrichů. Tak tady je Na Blaníku narozeninová od Jarka Šimka, písničky na přání pokračují, tak buďte dál s námi, přejeme pohodovou sobotu.

jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: Na Blaníku Jarek Šimek a teď už zabadáka Saragossa Band napsal František z Dobré vody u Českých Budějovic. Milé rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát pro mě tuhle písničku, protože si budu kupovat 6-7 teplákovku. Tak zdravíme.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Saragossa Band na Blaníku, teď už Olympic, okno mé lásky, napsala paní Anna. Pozdrav letí do Atlanty, kde zítra 10. května oslaví své krásné 65. narozeniny můj manžel Jan Smital z Moravského Berouna. Obětavý, skromný a laskavý člověk, kamarád a srandista, který neskazí žádnou zábavu. Milý Jeníku, do dalších let ti přeji pevné zdraví, štěstí, radost, životní pohodu a k tomu všemu nějaký kapitální úlovek při rybolovu. To ti z celého srdce přeje tvoje Anička, rodina a přátelé. Na zdraví.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku skupina Olympic a teď už Verona, hey boy, píše Jaromír Zvyškova. Milá Vladěnko, přeji ti, abys ještě dlouho zůstala tak aktivní a fyzicky zdatná, i když to nemáš v práci s tolika dětmi. Náročné. Dodatečně ti přeji touto cestou vše nejlepší k narozeninám. Tvůj Jareč

0: Před námi je další vaše přání, teď už na Blaníku, skupina Elán, a napsal Jiří z Nových Dvorů. Pro mou úžasnou manželku Ivušku od Juráška děkuji, že jsi, a za vše, co pro mě děláš. Moc tě miluji a jsi můj puclík.
1: Pokýmka.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už horký žeslíže a silný refrén. Stručný vzkaz napsal Petr ze Dvora Králové pro Hujerovic na výletu. Tak zdravíme. Máme

Na Blaníku horký že slíže a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Argema, zbylo jen přání. Napsala paní Jana z Křeboně. Dobrý den, prosíme o zahrání pro naší mamku Janu, která by právě dnes oslavila 65. narozeniny. Mami, bez tebe už to není a nebude takové jako dřív. Moc nám tu všem strašně chybíš, nikdy na tebe nezapomeneme a v našich srdcích budeš navždy. Děkujeme za zahrání. Manžel Láďa, dcery Maky a Janča s rodinami.

0: snad se vrátí.
1: Na Blaníku skupina Argema. To byla poslední dnešní písnička na přání. Ty další tu budou opět zítra od 7 večer. Za chvíli na Blaníku Irene Cara, výroční blanická písnička Slunce dál svítí, nebo Robert Palmer se skupinou UB40. Je 9:30.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
5: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
4: Nejlépe všechno.
5: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
6: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
7: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
8: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
9: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
10: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
11: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Robert Palmer a UB40 na Blaníku, pohodový večer. Cyklostezky se už od jara opět plní nadšenými cyklisty a jednu novou začaly stavět v Plzni. Ta propojí Koterov a Starý Plzenec. Povede podél železniční trati a dálničního mostu. Co stavba přinese, prozradí mluvčí města Barbora Hájková.
1: Dneska tuto část prakticky nikdo nevyužívá a lidé musí trasu objíždět přes Koterov. Projekt tak výrazně zlepší komfort pro cyklisty i pěší. Nově vznikne přímější a zároveň klidnější alternativa mimo frekventované komunikace.
0: No a hotovo má být zhruba za 5 měsíců. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku mandraže Eňa a teď už Marika Gombitová a Meky Žbirka.

0: jste s Rádiem Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Hezký večer. Před námi jsou písničky z lásky až do půlnoci, samá romantika. A co nás čeká venku?
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná a nejnižší noční teploty klesnou k 8 až 4 stupňům, v údolích až k 1 stupni nad nulou. Lokálně se opět mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra bude obloha jasná až polojasná, odpoledne a večer postupně většinou oblačná. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů Celsia. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

0: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Učarovalo vám Volvo stejně jako mě. Ať vyrážím kamkoliv, je to zážitek. Díky Svenkár za tenhle životní styl.
3: Svenkár Ostrava. Životní styl s akcentem bezpečí. www.svenkar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo.
4: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
5: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
6: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
7: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: počasí.
1: Po slunečném ránu a dopoledni začne postupně během dne přibývat oblačnosti. Zpočátku tady bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer pak bude postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, ochladit by se mělo v pondělí.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
0: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
7: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
6: Videa ze studia.
7: Fotky z našich akcí.
6: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
7: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
6: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. A Instagramu.

0: slunečném ránu a dopoledně začne postupně během dne přibývat oblačnosti. Zpočátku tady bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer pak bude postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, ochladit by se mělo v pondělí.
1: Pohodové České rádio.

Posloucháte s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 10. května a svátek má Blažena a pozor, je tu taky den matek. Narozeniny dnes oslaví například písničkář a hudebník Ivan Hlas, je mu 72, dále herečka Vlasta Žehrová, té je 70 let, narozeniny má také herečka a zpěvačka Linda Finková, je jí 58 a oslavencem je taky irský hudebník, šéf skupiny U2 Bono Vox a tomu je 66 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, ať se vám hezky poslouchá.

0: traje. Sí.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíme a na bytě tě má.

znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Baník, počasí. Rádio
1: po slunečném ránu a dopoledně začne postupně během dne přibývat oblačnosti. Zpočátku tady bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer pak bude postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Ochladit by se mělo v pondělí.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Baník. Přeji vám hezké ráno, před námi je neděle 10. května a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Dnes jeden matek třeba v Praze začne v 10 dopoledne speciální běh určený všem ženám. 4-kilometrová trasa bude na Holešovickém výstavišti. U zámrzku na Orlicko-Ústecku začalo v noci vysouvání mostního provizoria nad železničním koridorem. Akce součástí přestavby mostu na silnici 1/35. Práce omezily provoz na trati. V Letech na Písecku začne v poledne pietní shromáždění k uctění památky romských a židovských obětí nacismu. Akce připomene 83. výročí květnového transportu z roku 1943. Zámek Zákupy na Českolipsku poprvé ukáže veřejnosti zhruba 15 obrazů, které v minulosti vlastnil nacistický vůdce Adolf Hitler. Speciální prohlídky symbolicky připomenou konec druhé světové války. V Berouně i dnes pokračují tradiční hrnčířské trhy. Akce se koná na Husově náměstí. Ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku dnes oslaví 80 let od založení zdejší zoo. Vše tu odstartuje v jednu v amfiteátru. Karlova studánka na Bruntálsku dnes zahájí novou sezónu žehnáním pramenům. Jejich svěcení pak chystají v Luhašovicích na Zlínsku. A ve Švédsku dnes čeští hokejisté odehrají poslední utkání nejen na švédských hrách, ale také před mistrovstvím světa. Od 12 hodin narazí na Švýcarsko, které zároveň i šampionát hostí. V 7:30 večer se pak od trenéru dozvíme nominaci na turnaj. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: po slunečném ránu a dopoledně začne postupně během dne přibývat oblačnosti. Zpočátku tady bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer pak bude postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, ochladit by se mělo v pondělí.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.